0: dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
0: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Hit Radio.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: Dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
0: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Hit Radio.

0: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Irisatelier.cz. Merch pro každého.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
6: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
5: a poctivé pivo z místních pivovarů.
6: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
8: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Nová sezóna, nový nebe. Nebecelnice je zpátky v plné síle. Nový menu, nový zvuk, nový světla. Prostě fresh vibe v centru Prahy. Tak nečekej a zažij nový nebe. nebepraha.cz.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
1: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
2: No já jsem úplně vorosený. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
1: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
2: Cože?
1: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsné systémy Repono, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repono.cz.
3: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
4: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
3: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Praha má podle nové analýzy druhé nejméně dostupné bydlení v Evropě. Na pořízení nového bytu o rozloze 70 metrů čtverečních je potřeba téměř 17 průměrných ročních hrubých mezd. Hůře je na tom pouze albánské město Vlora. Mezi desítku nejméně dostupných měst patří také Brno a Ostrava. Podle odborníků je hlavním problémem to, že ceny nemovitostí rostou výrazně rychleji než platy. Víkendové komunální a senátní volby přilákali k televiznímu zpravodajství mimořádně vysoký počet diváků. Zpravodajskou stanici ČT24 sledovalo v sobotu přes 1,9 milionu lidí starších 15 let. Její celodenní podíl na sledovanosti tak dosáhl 11,5%. Vysoký zájem zaznamenala také CNN Prima News. Stovky supermarketů ve Francii zasáhl rozsáhlý kybernetický útok. Hackři vyřadili z provozu chladící a mrazící zařízení, kvůli čemuž se zkazilo velké množství potravin. Obchody tak museli vyhodit část čerstvého i mraženého zboží. Francouzský premiér už nařídil vyšetřování útoku, kterým se zabývá státní agentura pro kybernetickou bezpečnost. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Od čtvrtka do neděle obsadí Metropolis Signal Festival. Do ulice v centru a Davids přivede velké množství návštěvníků. Očekává se zvýšený pohyb chodců a možné komplikace v dopravě, zejména večer. Magistrát proto žádá řidiče, aby v době konání akce omezili cesty autem do dotčených lokalit. Návštěvníkům doporučuje především MHD. K ránu se mohou opět tvořit mlhy, zejména v údolích, no a ranní teploty se budou pohybovat kolem 4 stupňů, v okrajových částech kolem nuly. Většinou jasno, polojasno, odpoledne opět 14 stupňů. Z Metropole Lucie Daňková.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hráli.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Dobré ránečko.
2: Krásný úterní ráno.
1: Ahoj Davide.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj vám všem, kdo jste si nás zapnul. Startuje snídaně šampionů. Cyril s Tamlinem, tím začínáme a musíme probrat noc, kterou máme za sebou. Strašná věc.
0: Hit

0: psa je tvá.
1: Mm-hmm. Tak jo. My jsme tady hledali dno v pátek. Zjistili jsme, že dno má sklep, Davide, tak jsme rádi, že se přidáváš tady do našeho jakoby
2: klubíku.
1: Posloucháte Hit Radio. 6 hodin, 6 minut. Dobré ráno. Jakou jste měli noc, co?
3: Upřímně?
1: No, tak samozřejmě.
2: Ne, buď neupřímná.
1: Ne, vymysli si to, lži nám.
3: Hele, já jsem
1: tak, zrovna... jak jsi zvyklá normálně.
3: Já jsem říkala, že jsem spala zrovna 7 hodin, což se mi normálně neděje, když vysíláme. Ale probuzení bylo naprosto příšerný.
1: Aha.
3: My ještě netopíme a je v tom bytě strašná zima. Takže nechtěla jsem vstát vůbec, chtěla jsem tam být ještě zachumlaná pod tou peřinou. Abych nerušila mýho přítele, tak po zazvonění budíku jsem se přestěhovala do obýváku a tam jsem se ještě lehla. Usínala jsem zase s mobilem v ruce a že když mi zazvoní ten budík, tak abych ho mohla típnout a típla jsem ho ještě 4x. A fakt jsem nemohla vstát vůbec. A pořád podle mě nejsem probuzená. Co vy?
2: Co dáme? My doma normálně topíme.
1: Jasně.
2: A vyspal jsem se úplně normálně. No.
1: Já bych se taky vyspal úplně normálně. Nechci říct, nebýt mé přítelkyně, ale ona mě 3x zbudila, čověče, jo.
3: No.
1: A ona úplně nešťastná, já říkám, tyjo, co tady pořád běháte, protože mě přišlo, že tam furt někdo jako někam chodí, ne? A ona úplně hotová říká, tak musela jsem jít 2x se psem po schodech, protože nefunguje ten vejtah. A pak přišla dcerka. A že je náměsíčná, takže ji otočila zpátky a říká, a pořád mi v hlavě hraje Krndlová. A počkej, ona to řekla. A já si říkám, tak teďka jsem byl takový hotový z toho, že teda náměsíčná, je to nepříjemný, no. Přece jenom noci bylo fakt, já nevím, 2:30 ráno, jo. A já v hlavě, uchlí. A taky 20 minut, ne? A říkám jí, to tak dík, už mi ta Krndlová hraje v hlavě taky.
2: Co z toho je horší, jestli musela pořád chodit se psem, anebo jestli jí hrála tahle písnička v hlavě?
1: Mě to hraje prostě jako celý ráno, no, tohle. Takže...
3: Tak děkujem, teďka tak tomu nebude jinak ani u nás.
1: Takže jako já nějak jsem stál, ale furt mě něco vyrušovalo, no. Mm. Tak jak to máte vy?
3: Čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na všechny vaše zprávy, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jak jste to dneska měli vy, jestli jste v pohodě vstali, nebo to bylo náročný.
1: 777-937-777, to je číslo k nám, teď hity Tom Grennan na Hit Radio, hezký ránko.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu. Tom Grennan, 6 hodin 11 minut, dobré ránko. Začíná minuta šampionů. My jsme se vás tentokrát ptali, samozřejmě, jak se máte, odkud jste, ale jestli vám šlo dneska v pohodě vstát, protože kromě Davida, samozřejmě, my dva jsme měli tu noc a ráno takové náročnější, dalo by se říct. Tak jak to vypadá u vás?
1: Evče a Frýdek Místek, noc plná hluku ze sousedství.
0: Lenka Rýmařov má poroční a už chce domů.
1: Pavel Ostrava vstával ve 3 úplně v pohodě.
0: Libor Trhové sviny, 150% ve formě jako nikdy předtím.
1: Kubík Hořice pod Krkonoší vstal v 1.45 na pohodu.
0: Martina z Prahy, spala jsem jako mrtvá, ale ráno vstát bylo děsný, bolí mě hlava už od rána.
1: Simča Ostrava dneska jako každý den na 5. budík a pak to šlo sama, samo.
0: Renča z Kalice, jako přejetá kombajnem, ale má svátek, tak se nakopne.
1: Všechno nejlepší. Ivče Šluknov dneska vstala na první dobrou, ale jinak pošoupává budík co 10 minut asi tak 5krát.
0: Romana Bolka, 4krát návrat pro zapomenuté věci do práce, klíčem byl svačen a opravené testy. Z psychologie snad to dnes dám.
1: Iveta Havířov ráno šílené, vzbudila se ve 4, pak ještě usnula a když zvonil budík, nevěděla, která by je.
0: Takže to ráno vypadá dost podobně i u vás, no, chápeme.
1: Zas na druhou stranu někdo tady má noc jako nikdy předtím, takže...
0: Tak pojďme se hned teď probrat s Krištofem. 6 hodin, 13 minut a my vám všem přejeme krásné úterní ráno, šampioni.

0: Imagine, 6 hodin, 19 minut, krásné ráno. Posloucháte Hit Radio.
1: Jestli ještě pořád doufáte, že letos vytáhnete kraťasy a dáte si kafíčko někde na zahrádce, tak mám pro vás poměrně špatnou zprávu, protože třeba na Sněžce už napad první sníh, dokonce se má o víkendu přidat další sněžení na dalších českých horách, tudíž kdo jste měl třeba o víkendu plány na nějakou podzimní procházku, túru, tak možná už přibalte termoprádlo.
2: Brr. Nebude tak úplně zle, ale protože ve čtvrtek a v pátek má být až 18, takže aby jsme jenom neplašili, tak ještě nějaký oteplení bude.
3: A tak ono jasný, že sněžilo na Sněžce, ono to mám názvu, že jo, Sněžka, sněžit. Já jsem tady našel, jaká je etymologie názvu ostatních českých hor, tak je tady třeba praděd, protože když se tam vyšel jeden děda na výlet a už se nevrátil. Jo, jsou to samozřejmě ověřený názvy všechno. Lysá hora, jo, první turista, jistý pan Josef Novák, si sundal čepici a všichni pochopili. Pak je Černá hora taky samozřejmě, protože tam nikdy nikdo nezavedl proud. A Velký Javor, hele, to je super, Velký Javor a Smrk, protože tam roste Velký Javor anebo Smrk. To je kreativita jak při vymyšlení hesel, jo. A co třeba takovej Klínovec? Napadá vás Klínovec?
2: Nechám se porad.
3: Já taky ne. To jsem nenašel. Samozřejmě to jsou všechno, jak říkám, ověřené historické, etymologické názvy.
1: No bodejť.
3: No bodejť, jo, my bychom vám nekecali. September Cry for You, za malou chvíli taky Katy Perry a přidáme i dopravu, hezký ránko.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
6: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
7: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
12: Ale tohle vypadá dobře.
11: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
12: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
11: Vypněte obrazovku.
13: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
11: Rezervace na restaurantweek.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
16: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
17: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
18: Chcete prodat vůz rychle a bez starost?
17: Cena zdraví pomlčka Liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
18: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
19: Tak teď je ten správný čas.

0: nebo to hodíš do čistírny Daja, je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, dávejte pozor v Praze 8 v Liberecké, jsou tam zúžené jízdní pruhy ve směru do centra na úrovni ulice Vysočanská. No a v Praze na Vinohradech v Lužické ulici probíhá rekonstrukce vodovodu, počítejte s omezením.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: sedmé posloucháte úterní Hitrádio. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který se udržel na zemi. Slabá sněhová vrstva se objevila včera ráno a podle meteorologů jde o první souvislou sněhovou pokrývku letošní sezóny.

0: Sněžilo také v Jizerských horách a na Šumavě. Celosvětové dodávky chytrých telefonů se propadly na nejnižší úroveň za posledních 14 let. Ve třetím čtvrtletí meziročně klesly o 20%. Důvodem jsou hlavně dražší paměťové čipy a nedostatek součástek. Největším výrobcem zůstává Samsung, těsně následovaný Applem. Na letišti v Miami zadrželi muže, který pašoval 10 živých ptáků ve spodním prádle. Ptáky ukryl do plastových tubusů všitých do trenýrek. Celníky ale upozornila jeho nervozita a podezřelá boule v rozkroku. Muž se dostal na svobodu po zaplacení kauce přes 500 000 korun a ještě ho čeká soud.
1: Takže Dalibora Jandu skenují před každým letem, jo? Teda důkladně. A kolik jich tam měl?
0: 10.
1: 10. Takže muchy jich 9 zabavili. Give a little bit, tohle je srdcovka, to si užijte, 6 hodin, 30 minut, Hit Radio.

0: Hit Radio, Shakira, Zoo 637. Dobré ráno. Kamarádi, já včera objevil svou superschopnost. Antisuperschopnost. Já jsem zjistil, já to teda tak trochu věděl, ale včera se mi to potvrdilo, já nezvládám krizový situace.
1: To je tvoje taková super neschopnost.
0: To je spíš vlastnost. To je prostě vlastnost. To je jako vada materiálu, dalo by se říct.
2: Jaká krizová situace nastala?
0: Já měl včera hrozný nervy. My jsme se asi v jednu odpoledne vraceli s mojí domů. Otevírám vchodový dveře k nám do bytu a půlka klíče zůstala vevnitř, jo.
1: Ajajaj.
0: Zlomil se. A já jsem ho ani neotočil. Já jsem ho tam jenom zastrčil a on se prostě zlomil. Takže už byl nějaký načatý, jo. Já jsem tam teda nakonec nějak strčil zbytek toho klíče a dostali jsme se nějak dovnitř a teďka to začalo, jo. Vyndat vložku z bezpečnostních dveří. Ale hrozný peklo. Pak jsem musel odjet pryč, protože jsem něco měl, tak jsem tam nechal holky doma bez kliky a bez zámku. A vložku jsem si vzal teda sebou, že zkusím se někde zastavit v nějakém obchodě, jo, jestli mi to nikdo nevyndá. A až v 7 večer mi pomohl borec v jednom nákupáku tady na okraji Prahy. Říkám, prosím vás, neumíte kouzlit? A on, co potřebujete? Tak jsem mu to ukázal, on, tak mi to tady nechte do zítra. Říkám, no to já potřebuju do dveří, jako já tam nemůžu nechat otevřený. A on, no tak ukažte. Tak to vzal, udělal. A bylo to venku. On to nějak vyklep, jo, a on říká. Já mu říkám, co za to chcete? A on, co mi dáte? Říkám, nevím, tady máte litr. A on, to se nemůžu vzít, to hodně. Říkám, díky, naschle. Pak jsem přijel domů a tu vložku jsme tam začali, dal jsem ji tam teda zpátky, no a já jsem si ty dveře nějak zavřel a oni jak jsou bezpečnostní, čověče.
2: No.
0: Tak oni se zasekli a nešli odevřít, jo. A teďka jsme měli objednaný jídlo. No a říkám, takže prostě nedostaneme se pro jídlo, nedostaneš se ráno s malou do školy, nedostanu se do rádia, takže co budem dělat? Ale já normálně ty dveře, já chtěl bych vyrazit. Já už měl fakt jako dost.
2: Já tě úplně vidím, ale ty jo, říkám si, co si komu udělal, jak se to jako nasčítává. Už nám tady včera říkali, jo, že od víkendu to máme málem sražení Jelena na dálnici, ano, pak ano. Si spadnul s výtahem a teďka ano. Si zlomil klíč.
0: Ano.
2: To je karma jako blázen.
0: Je to hat-trick, no, já teda doufám, že se mi to už vyhnulo a moje večera říká, tak aspoň si za chvilku rozkoušel můj život. Tak to je, jo, protože ona má štěstí právě na takovýhle věci, jo. Takže taky jste takový smolaři za poslední dobu, no snad v tom nejsem sám. Hrozný. Enrique Iglesias, Subemel Radio, za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Kygo a taky dopravička. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Ne. Ne.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
3: pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
12: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
13: Hlenu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Praze západ v Dobřichovicích, v Pražské ulici u křižovatky s Fígnerovou je provoz veden kyvadlově kvůli pracím na silnici. No a v Praze Malešicích v Chládkově ulici probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
17: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
19: Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionů. Michal, Jasmina, David s vámi, hezký ráno.
1: Pamatujete si na tu dobu, kdy jsme si mysleli, že platit svým mobilním telefonem je úplný sci-fi? Tak za chviličku nám možná nebude stačit ani ten telefon. My jsme vlastně začínali, že hotovostí, potom přišly karty, nějaký telefony, chytrý hodinky, prstýnky a podobně. A teďka budeme moct platit vlastním nechtem, jo? Na Slovensku existuje banka, která testuje platební čip, který se schová pod manikuru. No, půjdete prostě na nechty a pod ten nehet si dáte platební čip. A přijde mi to dobrý z toho důvodu, že vlastně cokoliv, jakoukoliv technologii můžeš zapomenout, ale prsty, ty máš sebou vždycky.
0: Se líbí, jak všichni říkají, že se bojíme, že nás jako očipujou vlády a tak dále, a pak si když nechat dobrovolně dát čip doma do nechtu. Já bych si to dal na prostředníček. Dobrý den, jak budete platit? Jak Mr. Bean? Ale dovedu si představit ten ceník, jo? Hele, gelové nechty 800, francouzská manikura 950, Visa Gold 1200. Šli byste do toho? Mě to přijde docela dobrý.
1: A je to vtipný.
0: To vtipný. S tím prostředníčkem tam bych si to dal. Co ty, Dave?
2: Asi taky ten prostředníček.
0: Eva Farna, neříkej, co má se stát. 652 tohle Hit Radio, hezký ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: On air.
4: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Maximální povolené ceny pohonných hmot v Česku ode dneška znovu rostou. Litr nafty může stát nejvýše 48 korun a 36 haléřů, což je o 69 haléřů více než v pondělí. U benzínu se cenový strop zvyšuje o 37 haléřů na 46 korun a 85 haléřů. Vláda ceny reguluje kvůli prudkému zdražování paliv a opatření má platit do konce října. Vědci varují, že tání trvale zmrzlé půdy na Sibiři může uvolnit nebezpečné viry a bakterie. Některé mikroorganismy totiž dokážou v ledu přežívat desítky tisíc let. Vědcům se už podařilo oživit téměř 50 tisíc let staré viry, které byly stále schopné napadat živé buňky. Odborníci nevylučují, že by mohly ohrozit i člověka. Evropská unie se s Čínou dohodla na omezení dovozu hybridních automobilů. Ročně se jich nově bude smět do Evropy dovést maximálně 350 tisíc, tedy méně než polovina současného množství. Čtyřletá dohoda má chránit evropské automobilky před levnější čínskou konkurencí. První omezení by měla začít platit už začátkem prosince. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V obecním domě vzniká stálá interaktivní expozice o historii této stavby. Palác českých srdcí, dějiny domu a dějiny v domě. Budou vytvořit LED panely, dotykové obrazovky a audiovizuální technika, která bude reagovat na pohyb návštěvníků. Techniku bude pak možné využívat i pro jednorázové akce. Obsah výstavy bude možné snadno měnit. Umístěna bude v historických prostorách karetních a kulečníkových heren. Ráno opět mlhy, jinak v průběhu dne polojasná, skoro jasná obloha, maximální teploty kolem 14 stupňů, ale ráno velmi chladno. Z Prahy Lucia Daňková.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: A taky s Davidem.
11: Ahoj.
10: Dobré ráno.
7: Snídaně šampionů.
10: Startuje druhá třetina úterní snídaně. My jsme rádi, že jste u toho s námi. Co se stalo?
11: Ne, tak je tady dobrá atmoška. Dejme taky pozdrav, ne, ty jsi tady po měsíci. Jako...
10: No, dobré ráno. No, no moc toho jsi neřekl včerejš. Hele, za ty praky. Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tím startuje další hodina. Hezké ráno.
7: Hit

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu, Maroon 5, Cardi B, 6 minut po 7. Dobré ráno, šampioni. Jaká byla ta největší hloupost, která vás napadla? Nápad, který nejdřív vypadal jako fajn nápad, ale nedopadlo to úplně dobře. Proč se na to ptám? Máme tady borce z Ameriky. Toho vykázali z fotbalového stadionu, protože měl kočárek pro dvojčata.
1: Mm-hmm. A co je na tom?
0: To je v pohodě. Ale pak v té informaci ještě chybí to, že v něm neměl dvojčata, ale 18 piv. Jo? Což vlastně jako je super nápad, ale nechal se chytit. Jo. Takže děti, vychlazený 18 miminek tady máme. A já si vlastně myslím, že to byla taková příprava na otcovství, jo? Protože umět dát dítě správně do kočárku, dokud to jako neřešíš, tak je to alchymie, musím říct teda. Vy máte nějaký takovýhle hloupý nápady, něco stalo se vám?
2: Tak já od té doby, co jsem začal vysílat tady takhle ráno a vstávat v 5, tak jsem v hospodě nebyl, takže já už dlouho žádný takhle blbý nápady neměl.
1: No, že se jako sejdeš s kámošem a vymyslíš nějakou úplnou kravinu a pak se ji snažíš províst. Přemýšlím, no, jako zapřemýšlím ještě do příštího vstupu, určitě mě něco napadne.
0: Ono, ale jako asi úplně nemusí být člověk opilej, jo, protože já jsem si vzpomněl, my jsme takhle s kamarádem, a to už je historie, a sundávali přední tlumiče na autě. Návody na YouTube ještě nebyly, jo, tak to prostě zvedneme a odšroubujeme to, co se může stát. No jenom, že ty, jak to šroubuješ nahoře, ten tlumič takhle, no tak samozřejmě tam je to péro, že jo, teďka to tak jako, tam jsou nějaký jako tlaky a tak dále. A teďka, když se došroubovala ta matka, tak to udělala. A já říkám, to tak to nás asi mohlo zabít. No a mohlo, že jo, protože jako je na to nějaký postup, jo. Takže to byl super nápad fakt, takže od té doby už ne, tohle ne.
1: Tak máte vy něco takového? Číslo k nám 777-937-777. Nějaká blbost, kterou jste chtěli, ale uskutečnit.
0: Budeme rádi i za hlasovky. A myslíme si, že vás taky pobaví tenhle song. Tohle, já jsem strašně rád, že se to vrátilo zpátky do rádií, absolutní reinkarnace. Kato a John, Turn the Lights Off, 7 hodin, 8 minut. No a číslo připomeneme ještě jednou, 777-937-777, tak hezké ráno.

0: Blow Me One Last Kiss, tohle je Pink Hit Radio, přesně 7:45, dobré ráno. Nejblbější nápady, které dopadly přesně tak, jak museli. My jsme tady měli nějaké své, ale nechali jsme to na vás, abyste se nám přiznali, co vás kdy napadlo a nedopadlo to úplně dobře. Tak pojďme třeba na hlasovku od Adama.
1: Zdravím, Hit Radio. Mezi blbejma nápadama nejvíc asi vynikal ten, kdy jsem se nechal na kapotě auta podvorku u naší zkušebny od našeho kytaristy odvíst k bráně, kterou jsem měl otevřít. Basák mu v autě říkal, doufám, že to oroštuješ. Oroštoval, pak zabrzdil na místě. Zlomená ruka, zlomená noha a sanitou do špitálu. Takže tak. Tady Kanárci, Adam, čau.
0: To je dobrý nápad, že jsi chceš takhle jako dobrovolně pořbít člena kapely, co? Ještě doví, jestli třeba náhodou zrovna někam nejeli. Pak máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
2: Zdravím, zdravím, dobré ranko. No my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takovej super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu, kámoš si na to ještě sedl, no a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty, takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiči to potom platili.
0: Zvyknul jsi, že když něco posperuješ, tak to táta zaplatí, jo?
3: A mně se líbí, že už takhle je to blbej nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
0: Jako, no blbej, jako v tu chvíli já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo? Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná i teďka skoro ve 40. No to je jedno. Pojďme na hlasovku od Vaška.
4: Ahoj rádio a kamarádi z rádia. Když si před lety jsme na čundru ukradli někde na hřbitově konev a přišli jsme s tím do hospody, aby nám do toho natočil 20 piv. No, povedlo se, ale mělo to divnou chuť. Ahoj Vašek.
3: Nějaká random konev z ulice.
0: Tak máme tady hlasovku i od Tomáše.
5: Mě zajímalo, jestli to pili i s tím kropítkem, víš? Nebo jestli si tu, nedávali nás to, takovou tu násadu na tu konev.
0: To spíš ta celá akce bylo kropítka. Tak pojďme taky na hlasovku od Tomáše.
6: To jsme takhle seděli jednou dva elektrikáři v hospodě. No a co nás nenapadlo? Budeme zkusit zhasnout osvětlení ve městě. No tak jsme šli, no a vzali jsme u sloupu takovej senzor, který ovládá osvětlení v celém městě. No a já jsem ho utrhl a najednou tma. A po pár dnech v novinách města bylo napsáno. V noci z 23. na 24. neznámý vandal zničil čidlo veřejného osvětlení, čímž způsobil to, že se část města ponořila do tmy. Škoda byla vyčíslena na 10 000 korun. No a co člověk nechtěl, po pár dnech zase v hospodě, tak jsme se tam o tom bavili, no a vedle u stolu seděl někdo z vedení města a po pár dnech mi přišlo předvolání osvětlení.
0: Geniální.
3: Pecka elektrikář, musím říct.
0: Děkujeme za všechny vaše zprávy a hlasovky a co dělat v úterý, tak pár tipů jste dostali. Pojďme na hity. Michal Šulte a Rehab. Tohle je Hit Radio, 3 minuty po 7:45. Hezké ráno.

0: Michal Šulteriheb, 7 hodin 20 minut. Dobré ráno z Hitrádia. Už v téhle hodině budete moct vyhrát voucher na 5000 korun do čokoládovny Janek. O tom bude rychlá pětka, tak nechoďte daleko od rádia. No a na co se těšit z muziky? Divoký kočky, Lynn Rimes, Can't Fight the Moonlight, taky aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
9: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
10: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Tak nečekejte, jezděte!
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.
16: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
17: Slyším Tatart nákupy?
16: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
17: To je mazec.
16: Tatart, opravdový elektrospecialista.
18: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
19: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
20: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
21: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
22: Tak hurá na Vysočinu.
21: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
22: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
21: Skály a vyhlídky, co berou dech.
22: Rybníky, jezera i koupaliště.
21: Aktivní zábava i adrenalin.
22: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
21: Vysočina má co nabídnout.
22: Stačí si jen vybrat.
21: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
23: Nemůžete přece zastavit dopravu.
24: Že nemůžu? Tak se dívejte.
23: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
25: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vy máte...
23: Fidlovačka.cz.
25: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.

0: vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze ve Zbraslavi, v Bartoňově ulici počítejte s omezením kvůli opravě plynového potrubí. No a před Prahou se na D5 se vytvořila dlouhá kolona v ranní špičce, která má délku až 7 kilometrů. Pokud můžete, raději místo obiďte a jeďte i nudy.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz Hit Radio City.

0: ráno z Hitrádia, 8:02. Je tady David a má pro vás ranní update.
1: Ranní update.
2: V americké Nebrasce už téměř 40 let prodává české speciality potomek našich emigrantů. Ve svém rodinném uzenářství nabízí jitrnice, jelita, buřty nebo bramborové knedlíky, kterým s nadsázkou říká žaludeční bomby. S příchodem podzimu výrazně přibývá nehod se zvěří. Jen na jižní Moravě jich policisté letos evidují přes 3 500. Řidičům radí při spatření srny zpomalit a stlumit dálková světla, která mohou zvíře oslnit. Pokud už je srážka nevyhnutelná, je bezpečnější prudce brzdit, než strhávat volant.
0: A zavřít oči.
2: Dánští učitelé by nově mohli používat fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud dítě opakovaně narušuje výuku, mohli by ho například zadržet nebo odnést do jiné místnosti. Facky a další tělesné tresty ale zůstanou zakázané.
0: No tak jako to přijde, že jsme si vyzkoušeli ten liberární přístup. Teďka se vracíme zpátky ke kořenům. Hele, já bych se toho nebál. Igor Hnízdo měl ve třídě klid. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o parádní poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek. Najdete tam poctivou českou čokošku, halloweenský dobroty, ale taky třeba už i čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
3: Pokud máte zájem, tak pište chci soutěžit na 777 937 777 a my jedno z vás vyberem, tak tvůj.
0: Dáme čokošku a teď taky jedno kavčo espresso, Sabrina Carpenter, Hitrádio. Hezké ráno.

0: Hit Radio v 7:36. Rychlá pětka. A tohle je soutěž. Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek.
1: Tam najdete poctivou českou čokošku a tím, že se na konci měsíce blíží už Halloween, tak tam najdete i halloweenský dobroty, už i čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
0: A kdo si o tuhle parádu dnes zasoutěží, je Josef z Litvínova. Pepo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, zdravím, dobrý ráno. Den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Co ty a čokoláda? Milovník čokolády, jakou máš nejradši?
2: Já mám nejradši Milku, ale spíš milovník je můj syn, 9 letý.
0: Takže soutěžíš pro syna?
2: No, spíš pro syna.
0: A máš ho tam sebou, nebo to bude solo jízda?
2: Jo, sedí za mnou, já jsem teď musel zastavit v autě, protože jedeme do školy.
0: A jak se jmenuje synek?
2: Synek je Richard.
1: Ahoj, Ríšo.
0: Ahoj, Ríšo, dobré ráno.
2: Dobře.
0: Ahoj. No tak jo, tak chlapi, jdeme na to.
3: Dobře. Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenujte 3 druhy nebo příchutě čokolády.
2: Hořká, pomerančová, mléčná.
0: Mm-hmm. Třeba.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Chlapi, budete vědět, jak se jmenuje hlavní město Francie?
2: Paříž.
0: Je to mm-hmm. tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaká postava chodí s čerty a anděli 5. prosince?
2: Mikuláš.
3: Mm-hmm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře je symbolem moudrosti a houka?
2: Sova.
1: Ano. Ano. A poslední 5. otázka. Jaká česká čokoládovna věnuje poukaz do téhle soutěže?
2: No, to jsem zapomněl. Janek.
1: Jo, ty jsi Janek.
0: Jsi Janek. Pepo, ty jsi výborný.
1: Ale dobrý, to máme to.
0: Máte to. A Ríšo, vy jste to s taťkou vyhráli, máš radost?
4: Jo.
0: No, tak to máme radost. Chlapi, voucher 5000 korun do čokoládovny Janek, je to vaše. Moc si toužíte, pěkně si pomlsejte. Mějte se hezky, ahoj.
2: Děkujeme moc krát, děkujeme. Ahoj, ahoj. Čau.
0: Další voucher opět zítra okolo 7:30 tady na Hit Rádiu.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Hit Radio City.

0: David Guetta tedy svým Stones and I, Gone Gone Gone, tohle je Hit Radio 7.42. Já když se vrátím ještě k rannímu updateu, ty jsi říkal, že na Jižní Moravě nebo kde to bylo?
1: 3,5 tisíce případů nehod se zvěří.
0: Ty bláho, no tak je říjen, že jo, tak jeleni jsou teďka docela prdlí. A tak když to vynásobíme 14 kraji, tak kolik tak to je?
1: V Praze asi nebude tolik nehod. Se zvěří.
0: Tady není tolik zvěří, jo?
2: To nevím.
0: Nicméně na silnicích opatrně. Já si myslím, že i takhle po ránu je dost možný, že by vám mohlo nějaký zvířátko skočit před čumák, tak ať v klidu dojedete. No a kde to stojí, kde se co děje, tak to řekne David Račák, bude aktuální doprava za malou chvíli. Hezké ráno, taky One Republic.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
8: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
11: Pohádkový Ladův kraj, na zámku je pro nás ráj.
10: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
11: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
12: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
10: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Under Armour makes you better.
16: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
17: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
18: Tak abyste ho nepromeškali.
17: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
18: Garanci kvality i výhodného financování.
17: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně. Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
19: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
20: Slyším, Datart nákupy?
19: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
20: To je mazec.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
22: Zveme vás
1: vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V hlavním městě sílí ranní dopravní špička na D5 na příjezdu do Prahy. Se zdržení v koloně zvýšilo na 20 minut. Komplikace jsou i na pražském okruhu kolem Ořechu a Jinočan, kde počítejte se zdržením až 15 minut.
23: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
24: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.53. Tohle je Huntrix Golden na Hit Radio, krásné ráno, šampioni. Máme tady speciální případ, kdy se zloděj pasoval do role zachránce psa, který ale zachránit vůbec nepotřeboval. To je příběh z Ostravy. Německýho ovčáka si tady v jedné ze zahrad vyhlédl 18-letý mladík, ukradl ho a vydal se s ním na cestu, a když ho zastavili strážníci a ptali se ho teda, kde toho psa vzal, protože asi to vypadalo celý nějak jako zvláštně, tak jim řekl, že mu přišlo, že se tam ten pes cítí sám, takže ho zachránil. Je to vlastně takovej Robin Hood z Ostravy. Akorát místo bohatým bere peníze, tak bere lidem psy.
1: A to mi přijde ale jako dobrá věc, já bych to klidně dělala taky. Já miluju psy. Taky bych si ho takhle jako půjčila, šla s ním na procházku, takže můžeš říct, že vypadal smutně a půjčit si ho.
0: Já jsem si říkal, že to bude téma pro tebe, že ty bys se jako k němu přidala, že bys tam s ním taky chodila po těch Vítkovicích, jo, jako jo. Já si říkám, jestli se spíš teda necítil sám ten zloděj. Jo, a já si jako takhle, já si ani nechci vlastně domyslet. Jak by ten chudák pes dopadnul nebýt všímavých lidí? Lilywood, The Prick, Prayer in Sea, tohle je Hit Radio v 7.55, hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovní rozpočtový výbor doporučil schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Vláda počítá se schodkem 386 miliard korun, což je o 76 miliard více než letos. Státní výdaje mají dosáhnout téměř 2,6 bilionu korun a deficit se pokryje hlavně dalším zadlužováním. Opozice vysoký schodek kritizuje a požaduje vrácení rozpočtu vládě k přepracování. Pokroky umělé inteligence vyvolávají mezi světovými matematiky obavy o budoucnost jejich profese. Společnost OpenAI tvrdí, že její nový model vyřešil přes 300 matematických problémů, se kterými si lidé dosud nevěděli rady. Některým z těchto úloh se přitom vědci věnovali desítky let. Výsledky ale musí odborníci ještě ověřit, protože část zveřejněných řešení už obsahovala chyby. Česko nedostalo pozvánku na jednání o budoucnosti NATO, které Spojené státy pořádají v Polsku. Američané přizvali pouze 6 evropských zemí, mezi pozvanými chybí také Británie nebo Francie. Český ministr obrany Jaromír Zuna ale tento týden zamíří na pracovní návštěvu USA. Ve Washingtonu bude jednat o budoucnosti aliance, obranných výdajích a spolupráci obou zemí. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Od čtvrtka do neděle obsadí Metropolis Signal Festival. Do ulice v centru a Davids přivede velké množství návštěvníků. Očekává se zvýšený pohyb chodců a možné komplikace v dopravě, zejména večer. Magistrát proto žádá řidiče, aby v době konání akce omezili cesty autem do dotčených lokalit. Návštěvníkům doporučuje především MHD. K ránu se mohou opět tvořit mlhy, zejména v údolích, no a ranní teploty se budou pohybovat kolem 4 stupňů, v okrajových částech kolem nuly. Většinou jasno, polojasno, odpoledne opět 14 stupňů. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
6: jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ránečko.
8: Krásný úterní ráno.
9: Snídaně šampionů.
7: Jasmin, ty se směješ.
8: A co bych se nesmál?
7: No velká změna, tebe bolela hlava.
8: No to mě bolí furt.
7: Fakt? Ale směješ se.
8: No jasně.
7: Takže dobrý, takže všechno dobrý. David se směje, doufám, že i vy máte fajn náladu takhle po ránu. 8 hodin, 2 minuty, Hit Radio s vámi a taky další muzika. Činasky.
0: Hit Radio.

0: Činasky, víno, 8 hodin, 5 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Když řeknu jméno Tobey Maguire, tak kdo se vám vybaví?
2: Mě nikdo, já ho neznám.
1: Tak určitě ho znáš, i vy, kdo tvrdíte, že ho neznáte, tak je to Spider-Man, který byl ještě před Tomem Hollandem. Takový ten, který ho známe všichni nejvíc.
0: Je to ten, jak tam proběhla ta líbačka vzoru nohama?
1: No to v každém Spider-Manovi, ale ano, takže tady je specialista na Spideyho. Nicméně právě tenhle ten Tobey, tak ten teďka oddal svoji minulou manželku, se kterou má dvě děti, mají spolu krásný vztah a ona si teďka brala novýho muže a on jí normálně oddal. A mně to přijde tak hezký.
2: Hmm, to je hezký gesto.
0: Je to pěkný, je to pěkný. Vlastně tak jako, hele, co bylo, bylo, tak už to je to minulost, tak proč by to neudělal?
1: No, tak normálně lidi mažou, nevím, fotky z Instagramu, veškerou komunikaci společnou.
0: Mažu tě, bejku.
1: No.
2: Hádaj se o děti.
1: Přesně, a tenhle jí oddá. Tak by mě zajímalo, jestli tady mezi váma, našima posluchačema a podobně, existuje někdo, kdo má taky takhle krásný vztah se svýma ex?
0: No tak nám dejte vědět, no my to tady asi nevyřešíme, ale čekáme na vaše zprávy. Hlasovky ideálně přes WhatsApp na 777 937 777.
1: Koho máte prostě tak rádi z těch svých ex, že byste mu klidně šli i na tu svatbu?
0: Tak se těšíme, jsme zvědaví na vaše zprávy. Nia, Samsey, 8 hodin, 7 minut, dobré ráno. Cause you were on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away.

0: Tohle je Hit Radio, John Newman, 2 minuty před 8:45.
1: Bavili jsme se tady společně o tom, že Tobey Maguire, Spider-Man z doby před Tomem Hollandem, takový ten úplně první, oddal svoji ex-manželku, se kterou dlouho žil, fakt jako věky, mají spolu 2 děti a jsou doteďka nejlepší přátelé. A my jsme se vás ptali, jestli byste šli nějakýmu svýmu ex na svatbu, jestli máte dobrý vztahy.
0: No, těch zpráv a hlasovek od vás přišlo spousta. Napsal třeba Kamil, tak bývalku bych oddal klidně, když by mi pak bylo líto toho ženicha. Přeju hezký den. Pojďme na ty milé hlasovky, tak tu poslala třeba Jarka.
2: Ahojky, tady Jarka, vaše posluchačka věrná. Tak já se svým rozvedeným manželem mám tak skvělé vztahy, že spolu i nadále žijeme.
0: Myslím si, že spolu i nadále spíme.
3: Já taky.
0: Pojďme taky na hlasovku od Simči.
4: Ahoj, já jsem přesně ten typ, že palím mosty, ale mám kamarádku, která odsvědčila svatbu svému ex-manželi, hlídá mu dítě, vypomáhá mu v práci a mají spolu moc hezký vztah, takže vlastně, až je to takový jako nepochopitelný, ale prostě i tací existují.
3: Wow.
0: Zajímavý příběh. Máme tady taky takovou slušnou svatební zápletku od Petra.
5: Když se bavíte o těch bývalkách, já jako svatební DJ před x lety hrál jednomu páru svatbu a o 2 roky později se mi ozval ženich z tyhle svatby a říká, hele, ty jsi nám před 2 lety hrál svatbu, nechtěl bys mi zahrát ještě jednu? No a já myslel původně, že to je jako obnovení manželského slibu, jenomže ne, on si nakonec bral ještě jinou, s tou původní se rozved, ale co je na tom nejlepší, tak ta původní byla na té jeho druhé svatbě a bylo to naprosto skvělý, dělali jsme si tam z toho srandu, ona s tím byla naprosto v pohodě, ale tohle jsem nikdy nezažil ještě.
0: Petře, všechno je jednou poprvé. Máme tady taky další názor od Tomáše, našeho Tomáše. Ahoj, tady Tomáš.
6: Ahoj, tady Tomáš. To já bych nešel z žádný z bejvalek na svatbu je oddat. To teda v žádným případě. S každou, co jsme se rozešli nebo rozvedli, tak to byla vždycky Itálie, peklo, nádobí lítalo, všechno možný, jako věci z okna, no prostě masakr. Takže já jsem nikdy neměl, když to tak řeknu, normální partnerky a normální rozchod. Tak zatím, čau.
1: Hele Tome, když se ta historie takhle opakuje, není ten problém možná někde jinde? Prostě,
0: jestli není
1: ten
0: problém
1: červík
0: na druhé straně přijímače.
1: Takhle přes éter.
0: Tome, ne, že na nás teďka zanevřeš, za to, že jsme si s tebe udělali srandu, i když to možná nebylo, nevím, no. Díky za vaše zprávy a hlasovky, každý to má různě. Mějte to tak, jak vám to vyhovuje. Alex Warren, Ordinary, Hit Radio, 8:45.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
6: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
7: Když mobily, tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
8: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Už víš, co máš s tím ramenem?
11: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
10: Takže musíš zase někam jinam.
11: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
10: To bych taky potřeboval.
11: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
12: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
13: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Mami, já mám řidičák.
17: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
18: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
19: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Pražském okruhu na 7. kilometru ve směru na letiště před Komořanským tunelem, došlo ke střetu osobního auta s nákladním, se zdržením počítejte téměř už od sjezdu na Jesenici, no a v koloně si postojíte tradičně i na Nuselském mostě.
21: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz
22: Hit Radio City.

0: Tohle je nejnovější Miley Cyrus a tohle je úterní Hit Radio přesně o 8:30. A to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: I krásný a fungující vztah může v některých lidech vyvolávat strach a nejistotu. Podle psychoterapeutů zatím mohou stát traumatické zážitky z dětství. V dospělosti se pak projevují žárlivostí, nedůvěrou nebo přehnaným lpěním na partnerovi. Česká televize už nejspíš vybrala nové moderátory Stardance. Marek Eben a Tereza Kostková se po 20 letech s pořadem rozloučí na konci letošní řady. Podle médií by je mohli nahradit Leoš Mareš a herečka Marta Denzingerová. Televize potvrdila, že jednání skončila, konkrétní jména ale zatím tají. Samoobslužné pokladny mění způsob, jakým nás obchody lákají k neplánovaným nákupům. Žvíkačky, čokolády nebo sladké tyčinky už totiž zákazníci tolik nenakupují při čekání ve frontě. Obchodníci proto hledají nová

0: místa, kam drobné pochutiny umístit, aby je lidé nepřehlédli.
1: Tak asi se samou služkama má každý z nás zkušenost, asi pamatuju svoji poprvé, když jsem to chtěl zkusit, obrovský košík plný jídla, plný nákupu, a teďka to musíš naskenovat, dát to tam, to se nevešlo, pak to dát zase zpátky. Já kdybych šel normálně k té paní, co to tam pípá na té pokladně, jsem venku 16krát rychleji.
0: Hele, moje poslední zkušenost teďka z víkendu, byl jsem v jednom nejmenovaném obchodu a tam už mají teďka nějaký nový AI vyhledávat, že ty vezmeš to ovoce, dáš ho na ten pult a ono ti to samo vybere, co si myslíš, že to je, ty to jenom odklikneš. Jedno kliknutí, bomba.
1: No to mě to fascinuje, ono to vypadá, že to má jako těm lidem jako pomoc a usnadnit práci, ale spíš to je proti těm, co si prostě tam nabrali ty nejkvalitnější jabka a pak tam naklikali ty nejlevnější, že jo, to je jasný. Nedělal jsem to nikdy teda.

0: Tohle je Hit Radio, Adam Ďurica, 8.38. Holky, dneska má váš hrudník oficiálně volno. Je totiž Mezinárodní den bez podprsenky.
1: Ale...
0: No bra day. A my chlapi se rádi přidáme, protože asi můžu říct, že tenhle svátek vlastně slavíme od narození. Máme s tím nějaké zkušenosti už od té doby, co se narodíme. Ne, teďka vážně, není to jenom o tom, že si holky můžou trochu dopřát trochu pohodlí, ale ten den připomíná prevenci rakoviny prsu, takže ženy, ano, nezapomínejte na pravidelnou kontrolu.
1: Mm-hmm, samovyšetření je důležitý, jinak já musím říct, že tenhle den slavím celkem běžně. A mě to vlastně naučil přítel, jo, protože on vždycky říkal, hele, teď prostě na svět si taky přišla takhle jako bez Jasně. toho. A je to přece pohodlnější. Jako neřeknu, když má někdo třeba prsa Dčka, tak prostě je příjemnější nosit tu podprsenku, jo, a mít nějakou oporu, ale jinak holky, nechte to volný.
0: Nesouhlasím. No. Nemůžu nesouhlasit, jako za nás chlapi, jestli můžu mluvit, ale třeba Jasmin teďka sedí v bundě, no, takže a... jako nevím. Mě by ale zajímalo něco jiného, protože my všichni máme nějaký kus oblečení, který nás celý den štve a tlačí a škrtí. A stejně se ho pořád oblíkáme, tak by mě zajímalo, Jasmin, jestli je to, co se říká, jestli je sundání podprsenky po celém dni opravdu taková úleva, když ji teda máš, jak se říká, nebo jestli je to jenom jako mýtus.
1: Když už ji mám, tak ano, já opravdu přijdu domů a vypouštím, jo, ne, fakt je to strašně nepohodlný, jo, a když už nějakou mám, tak nějakou bez kostic a nějakou nejlíp bezramínkovou, mm-hmm. Já to nesnáším, jak mě něco na tom těle škrtí, ne.
0: Hele, když tady teďka jsme rozjeli takový trochu bravíčko,
1: no.
0: Jo, tak já mám další otázku, co je větší útrpení? Je to nepohodlná podprda, vysoký podpatky anebo úzký džíny? Co je takový jako nejméně příjemný?
1: No ta podprda. Nebo podpatky, podprda.
0: A nebo džíny. Díky za nic. Díky za nic.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
4: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát.
5: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
10: Lázně Vráž u Písku.
9: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
10: Lázně Vráž u Písku.
9: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
10: Lázně-vráž.cz.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
15: Ale tohle vypadá dobře.
14: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
15: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
16: Vypněte obrazovku.
17: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
16: Rezervace na restaurantvik.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
21: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bardos.cz
22: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
23: Pořád jste tady.
24: Tak to dělají šampioni.
23: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na

0: Coldplay. Feels like I'm falling in love. 8:49, dobré ráno, šampioni, ladíte Hit Radio.
1: Představte si situaci, kdy se vám chce na záchod. To už jsme zažili asi všichni. A když se vám chce tak moc, že už neřešíte vůbec nic, ale jakože vůbec, jo? Ani dopravní předpisy, ani parkování a ani výlohu.
0: Nejhorší je, jestli můžu mluvit za nás řidiče, takový ten urgent, kdy opravdu potřebuješ a dostaneš to do té fáze, že pak už normálně fyzicky bolí vystoupit z toho auta, jo? To asi víte, o čem mluvím.
1: No tak jeden chlapík v Texasu takhle potřeboval na toaletu tak zoufale moc, že se svým autem projel přímo výlohou večerky, jo? Vyskočil z toho auta, okamžitě sprintoval na záchod a já si říkám, co chudák ta paní, co tam pracovala, jo, ta prodavačka. Prostě najednou ti narazí auto do výlohy, vyskočí s něj týpek a razí si to na záchod.
0: Když musíš, tak musíš. To v tom není v případě prostě čas ptát se, kdo je kdo. Mě by pak zajímalo, jak vypadal ten protokol o nehodě. Jo, co tam napsali? Příčina nehody. Řidič nezvládl močový měchýř. Bylo toho na něj prostě už moč. Ach jo. Marlon Rudet, When the Beat Drops Out, taky ATC Around the World, to jsou dva songy do konce úterní snídaně. Hezké ráno. When

0: ATC Around the World. Tohle je úterní snídaní šampionů a poslední song té dnešní snídaně. Jdeme se s vámi rozloučit, díky za dnešní ráno a budeme se na vás těšit.
1: Zase zítra v 6 a kdybyste nás dneska nestihli celý a chtěli byste, tak si nás můžete zpětně poslechnout v éteru nebo teda v podcastech Snídaně šampionů.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Zvládněte úterý a zítra v 6 se těšíme, tak hezký den.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Strakonická směrem do centra za Barandákem. Nehoda dvou osobáků, připravte se na delší zdržení. Komplikace jste hlásili také na příjezdech po D5 od Rudné, taktéž kvůli menší nehodě až po nájezd na Pražský okruh hlásíte zdržení kolem 10 minut. Po pojíždí D1 od Pruhonic až po Chodov, respektive až po jižní spojku Barandák a do Břízkou, v této oblasti hlásíte zdržení minimálně 3/4 hodiny a to platí také pro Černák a jeho okolí. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: trenirkarla.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
7: Máme pro vás bezvaplán.
6: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
7: První, druhý, klidně třetí.
6: Máme i skluzavky pro malé děti.
7: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
6: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
7: Aquapalace Praha.
6: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Na magistrátu pokračují povolební vyjednávání. Včera se sešli vítěz voleb STAN s koalicí Spolu. Tomáš Portlík by dal přednost spolupráci pouze s hnutím STAN.
11: Protože se STANem vždycky ta dohoda, kterou jsme v koalici prostě měli, platila a to si myslím, že je klíčový.
1: Petr Hlaváček se naopak nebrání trojkoalici.
12: Já osobně jsem jako příznivce koalice nějakých jako tří partnerů, dost jako vyjasněných parametrů vzájemné spolupráce a těch gescí s protiváhama vždycky ten radní výbor.
1: Dnes se zástupci STAN sejdou s Prahou sobě a poté s Piráty. Samostatně s nimi budou jednat i zástupci Spolu. Ve čtvrtek a v pátek by pak měli řešit programové priority, rozdělením gescí se zatím zabývat nebudou. Poslanci by dnes měli projednat úvodním kole zavedení mimořádné daně na rafinerie pro letošek a pro příští rok. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Letos by mohla daň přinést podle odhadu kabinetu 5,5 až 9 miliard korun. V Černém moři u bulharského pobřeží zaútočili drony na dvě obchodní lodě. Jedna se potopila, druhá byla poškozena. K podobnému incidentu došlo ve stejné oblasti už minulý týden. Kdo za útoky stojí, zatím jasné není. Fotbalisté Slavie dnes sehrají druhý zápas v Lize mistrů a proti Sabahu chtějí ukončit čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže, které trvá už od roku 2007 a 20 zápasů. Naposledy Pražané v úvodním kole prohráli doma s Lens 2-3. Utkání v Baku začne 15 minut před 7 večer. Dnešní den opět proměnlivý, z kraje dne, tedy dopoledne čekáme většinou jasno, polojasno, odpoledne přibývání mraku a výjimečně slabá přeháňka teploty do 14 stupňů.
2: Hit Radio City.
13: Krásné dopoledne, výjimečně s vámi dnes Kateřina Pechová, 2 minuty po 9. hodině, doufám, že máte hezké úterý, k tomu další hity. Hit Radio. Na start hodiny jsou tady No Name, Ně alebo Ano, tak si to užijte.

Shows I Love Tonight. Posloucháte Hit Radio City. Prosím vás, důležitá otázka. Kdo jste viděl polární záři? A nemyslím, jako že byste jeli jo, někam na pol, ale že jsme ji měli tady. Ano, o víkendu se opět objevila dokonce i nad Prahou. Jakože, já jsem to teda se přiznám rozhodně neviděla. Myslím, že jsem v tu dobu určitě intenzivně spala. Ale jako, ono to totiž vůbec není jednoduchý jí spatřit, ale lidem se teď opravdu podařilo jí vyfotit jak nad Prahou, tak na spoustě místech v Česku. A blbý je, že se nedá moc dobře předpokládat, kdy ji uvidíme znovu. Protože je to strašně složitý proces, jo. Záleží na tom, v jaký výšce vzniká a jak, s jakými plyny ty částice reagují. Taky samozřejmě oblačnost, jo. No je to komplikované. Tak jestli jste ji někdo viděl, pošlete fotku. A pokud jste ji stejně jako já neviděli, tak aspoň v tom nejste sami. K tomu Sunrise Avenue.

0: Tiesto a Ava Max. Posloucháte Hit Radio City a už jste ve hře?
1: Svatba na zámku Berchtold s Hit Radiem City.
0: Jo, je to tak. Ve hře je svatba na zámku Berchtold. A je to jednoduchý. Stačí se registrovat na webu Hit Radio City. No a mít trochu štěstí. To je jasný. Představte si to. Obřad v romantické zámecké zahradě nebo v sále. Pronájem zámeckých prostor a k tomu 10 pokojů pro vaše hosty. Plus samozřejmě novomanželský pokoj. Jo, což je nádherný. Dokonce se vám o snubní prsteny přidá alove. Takže prstínky máme taky, no a aby byla nevěsta dokonalá, tak ještě k tomu přidáme kosmetický balíček od Tomáše Arsova. Jo, takže už máme dokonalou svatbu. Pokud byste ji chtěli, registrujte se na hitradio.cz. No a protože vás chceme do pohádky dostat rovnou, tak doporučuji mít telefony ready. Už za malou chvíli vám totiž povím jeden příběh, který nápadně připomíná pohádku. Pokud tuhle pohádku poznáte, mám tady pro vás další denní výhru. Celoroční rodinný voucher do dětského ráje, prohlídka zámku, vstup na vybranou rodinnou akci a taky kosmetický balíček od Tomáše Arsova. Takže buďte ready, za chvíli jdem na to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
9: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Slyšíte to ticho?

0: oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: Tohle nebude jen výhra roku. Tohle bude životní výhra. Na Hit Radio City ti zařídíme

0: snubní prsteny od Alo Diamonds. Jak? Registruj se na našem webu a si ve hře. My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ.
2: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.
0: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Radio, zlepši si náladu.

0: Eva Farná a Miraj společně v éteru Hit Rádia City a dámy a pánové, je čas.
1: Svatba na zámku Berchtold s Hit Rádiem City.
0: O svatbu na zámku už hrajete na našem webu. Stačí se registrovat na hitradiocity.cz. No a teď je na čase rozdat jednu denní výhru. Hrajeme o celoroční rodinný voucher do dětského ráje, prohlídku zámku, vstup na vybranou rodinnou akci a taky kosmetický balíček Thomas Arsov. Princip je jednoduchý. Mám pro vás příběh? A jakmile budete vědět, jaké pohádce se to až nápadně podobá, tak voláte. Voláte na 800 937 937. Ready? Já mám jednu kamarádku, jmenuje se Laura. Narodila se rodičům, co jí od dětství plánovali všechno. Montessori školku, angličtinu, klavír, balet, Erasmus, kariéru v consulting firmě. Jenomže jedna uražená příbuzná jim na oslavě narozenin řekla: hele, počkej, až jí bude 25, vyhoří. No co myslíte? Stalo se to. Počkejte, on někdo volá, cože? Hit Radio City. Dobrý den, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Míša.
0: Ahoj Míšo, co myslíš, že to je za pohádku?
2: Šípková růženka.
0: Míšo, jakoby... Jasně. Můžeš mi říct, jak jsi to stihla takhle rychle poznat?
2: Tak jednak pohádky mám hrozně ráda, koukám na ně, když to jde skoro pořád, i s dětma. A šípková růženka byla jasná podle toho plánování a podle té příbuzný, co řekla, že vyhoří tam, myslím, bylo.
0: Ano, no tak to je hustý. Jako takhle, nejseš jediná, kdo volal, byla z první prostě, to tak je. Hele, šípková růženka ti zařídila fantastickou výhru. Předpokládám, že do dětského ráje, kam máš rodinný voucher, vezmeš rodinu, ale doufám, že kosmetický balíček od Thomase Arsova si užiješ ty sama. Je to tak?
2: Snad jo, pokusím se, aby mi ho dcera nesebrala.
0: Budu držet pěsti, zůstaň mi prosím ještě na telefonu.
2: Jasně.
0: No a dámy a pánové, další pohádka zase zítra.
1: Vyhraj si pohádkovou svatbu na zámku Berchtold. Registruj se na www.hitradiocity.cz.
3: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ.
4: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.

0: Imagine Dragons na Hit Radio City, krásné úterý, a co? Tak je vám zima? Když jsme se tady v rádiu tak hromadně shodli, že je to nechutný, tak doufám, že zvládáte. Pojďme se zahřát těmi nejlepšími songy a možná se můžete zkusit i trošku zavlnit. To by mohlo pomoct. Shakira je na to ideální. Dáme si ji už za chvíli.
1: Sankt Johann, ideální místo pro vaši zimní dovolenou. A já tady mám Denisu Gromnicovou, dámu, která o Sankt Johannu ví úplně všechno. Deniso, kdybyste měla Sankt Johann představit někomu, kdo tam ještě nikdy nebyl, co byste mu řekla?
2: Na Sankt Johannu mám nejraději, že si člověk nemusí vybírat mezi horami a městem. Ráno vyrazíte z Alpendorfu lanovkou rovnou na sjezdovku a odpoledne se můžete vrátit do skutečného živého města. Zajít si na kávu, na večeři nebo třeba na nákupy. Když mám chuť pořádně si zaližovat, napojím se na Snow Space Salzburg a pokračuju přes Bagrain až do Flachau. Celá oblast nabízí 12 vrcholů, 5 údolí a přibližně 210 km sjezdovek. Každý den tak můžete vyrazit jiným směrem. A pokud máte rádi výzvy, můžete si zkusit i 12 Peaks Trophy. Zároveň ale vůbec nemusíte strávit celou dovolenou na lyžích. Někdo z rodiny může vyrazit na běžky, sněžnice, sáníky nebo na zimní procházku. S menšími dětmi si dopoledne zaližujete a odpoledne jednoduše zvolníte. Dovolená přece není závod. A samozřejmě nesmí chybět zastávka na horské chatě. Dát si Kaiserschmarrn nebo tradiční Jause a jen chvíli někam nespěchat. Právě takový je pro mě Sankt Johann. Skvělé lyžování, krásné hory a živé město, ve kterém máte všechno po ruce. Každý si přes den může užít to svoje a večer se zase všichni potkají.
1: Tolik Denisa Gromnicová. Celý rozhovor se spoustou tipů na zimní dovolenou v regionu Sankt Johann si poslechněte v našem novém podcastu Zima v Salzbursku na webu našeho rádia.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, dřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
9: se to má podařit. Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. irisatelier.cz. Merch pro každého.
10: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: říjen mizí rychle,
15: ale City Brunch ještě stihneš.

0: Happy Brunch s Globusem.
1: Zlepši si náladu.
2: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
0: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: David Guetta a Sia s námi v éteru Hit Radio City těsně před 10. Za chvilku Pitbull nebo Alan Walker, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. K Belská ve směru na Ďáblice za sjezdem na Prosek. Hlásíte nehodu osobního auta s nákladním, neprůjezdný je aktuálně jeden pruh a kolona se tvoří od Hloubětína. Komplikace jsou také v Bělohorské ulici směrem do centra v křížení na Vypichu, kde bourala 3 osobní auta, i tady se tvoří kolony a aktuálně budete popojíždět v přerušovaných kolonách také Pražským okruhem na sjezdu z D1 na úrovni Jesenice a v opačném směru na sjezdu z D5. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Tati, kdy bude levnější benzín?
6: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
7: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
8: On air. Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Na nákup nového bytu o 70 metrech čtverečních v Praze potřebujeme zhruba 17 ročních platů. Loni to bylo 15, ukazuje aktuální průzkum společnosti Deloitte. Praha je druhou nejméně dostupnou metropolí, co se týče pořízení vlastního bydlení v Evropě. V první desítce je také Brno a Ostrava. Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce do tarifů přidáno 2400 korun, 500 korun pak bude na pokrytí pohotovostí. Po jednání odborů s premiérem a dalšími zástupci vlády to řekl ministr vnitra Metnar. Původně se měly tarify zvýšit o 1300 korun, stejná částka měla jít do stabilizačního příspěvku a zbylých 300 korun mělo sloužit na další složky platu. Odbory kompromis ocenili. Letošní rok je třetí nejsuší za posledních 65 let. Nedostatek vláhy trápí Česko od začátku roku a nejvíc je to vidět na přehradách. I proto se znovu sešla Národní komise pro boj se suchem. Podle výsledků je potřeba se zaměřit na lepší zadržování vody v krajině nebo propojování vodohospodářských soustav. Botanická zahrada v Troji zve na oblíbenou výstavu dýní, letos na téma pradávný svět. Dýňová aranžmá nás provedou různými obdobími od dinosaurů a pravěkého hmyzu až po mamuty a první lidi. Podle mluvčí zahrady Michaely Byčíkové čeká na malé návštěvníky kreativní program.
10: Už od čtvrtka 15. října si děti mohou zhotovit čarodějný klobouk nebo malovat dinosaury v rámci kreativních dílniček. Další víkend pak přijde na řadu tradiční babání dýní, které je velmi oblíbené. A těsně před Halloweenem, to znamená už od 28. října, protože děti budou mít prázdniny, si u nás mohou vyrobit vlastní lampion na lampionový halloweenský průvod.
1: Všechny detaily najdeme na webu botanická.cz. Dopoledne většinou polojasné, přibývání mraků, pak čekáme až na večer. Maximální teploty odpoledne kolem 14 stupňů, vítr slabý, proměnlivý.
9: Hit Radio City.
0: Krásné dopoledne, 3 minuty po 10. hodině. Za chvilku už společně jdeme na City Quiz. Teď ale Pitbull a Mark Anthony.

0: Tohle show Linkin Park, posloucháte Hit Radio City a doufám, že už máte probraný mozky, bude to potřeba.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City, písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Ale nebojte, něco pro vás za to mám. Ano, dámy a pánové, další kolo City kvízu, další záhadná hádanka a s fantastickou výhrou. Takhle, já to řeknu a vám dost pravděpodobně poteče slina, takže se rovnou omlouvám, jo. Každopádně, tento týden, každý den hrajeme o doslova chuťovku, protože říjen ve farině, kterou už od nás dobře znáte, patří houbám a lanýžům. A mají speciální podzimní menu, jo. Jakože chcete to zažít. No a my hrajeme dneska o jedenkrát menu Primo a jedenkrát Carne. Je tam, prosím vás, třeba tatarák s lanýžem, ravioli, lanýžové crème brûlée. Prostě jako chtěla bych jít s váma, jo. Ale je to jenom na vás. Takže vemte telefony, píšete správné odpovědi na 777-937-777. No a když jsme u toho jídla, tak o něm to bude i teď. V následující ukázce chybí jedno slovo. Chybí tam dvakrát. Stačí, když mi ho napíšete jednou. Takže dobře poslouchejte.
2: Furt, až dejny máme, a je pinga to už nežere. Vík pinga.
0: Co tam chybí za slovo? Co myslíte?
2: Furt, až dejny máme, a je pinga to už nežere. Vík pinga.
0: Tak co, napište, jaký slovo chybí v téhle ukázce. A jeden z vás už za chvíli získá tady tu lahůdku ve farině. Držím pěsti a právě teď jsou tady Rýmen.

0: Tina a Rytmus společně v éteru Hit Radio City a vy jste neskutečný. V dalším kole City kvízu jsme doplňovali jedno kouzelné slovíčko z legendárního filmu. Jo, všichni to samozřejmě znáte. No a na telefonu už je Káťa. Káťo, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
1: Ahoj, dobré dopoledne. Tak dneska, no už je zima, tak se ochladilo, tak už nic moc, no.
0: Hele, důležitá otázka, topíte už doma?
1: Ještě ne, ale ještě jsme ne. Už jako ve svetru.
0: Jo, chápu to, takový tak to člověk jako posouvá den za dnem. Naprosto.
1: No, ještě no. Doufám, že jako to úplně není na to topení, no, ale uvidíme.
0: Hele, budeme doufat. Tebe teď samozřejmě může zahrát výhra, stačí říct správně tu odpověď do éteru. Uh-huh. Já jsem pouštěla tohle.
2: Furt, až dejný máme, ani pinga to už nežere, vy pinga.
0: Tak co tam chybí?
1: Králíka.
0: Jsi si jistá?
1: Jsem si jistá.
0: Tak zkusíme.
2: Furt králíka, každý den máme králíka, ani pinga to už nežere, vy pinga.
0: Je to tak. Káťo, samozřejmě naprosto legendární, máš ty ráda králíka?
1: Jako malá jsem ho úplně nenáviděla, ale teďkom jako dospělá už jo, tak ono se člověk vrací k těm jídlům, co jako neměla rád jako malej.
0: No jasně, a teď ještě důležitější otázka, máš ráda lanýže?
1: Jo, ty úplně miluju, ty zbožňuju.
0: Tak to je výhra úplně přesně pro tebe, protože hrajeme o ty meníčka ve Farině, takže zajímá mě ještě jedna věc, koho sebou vezmeš, pač to je hodně lukrativní věc.
1: No, tak asi manžela budu muset.
0: Ach jo, to je ne, Kači, moc si to tam užijte a dej vědět, jak vám chutnalo.
1: Tak asi manžela budu muset.
0: Ach jo, to je ne, Kači, moc si to tam užijte a dej vědět, jak vám chutnalo.
1: Super, moc krát děkuju.
0: Měj se krásně.

0: Bezděková.
1: Velkolepý.
0: A natočím to.
1: No tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
9: Trenýrkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
12: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
13: No jasně, z MND to jde.
12: Zavolejte nám zdarma na 800-400-500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
17: Tak nečekejte, jezděte!
18: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
19: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
20: Více na kopecký.cz.
21: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
22: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
23: Under Armour makes you better.
24: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
25: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
26: Ale tohle vypadá dobře.
25: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
26: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
25: Vypněte obrazovku.
26: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
25: Rezervace na restaurantweek.cz.
27: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
28: Vysočina, to je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
27: a poctivé pivo z místních pivovarů.
28: Vysočina, to je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
27: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
29: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
30: Máme pro vás bezva plán.
29: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
30: První, druhý, klidně třetí.
29: Máme i skluzavky pro malé děti.
30: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.

0: Zoologický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
1: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
0: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Welshly Arms v éteru Hit Radio City a dámy a pánové, já tu nejsem sama. Nebo tady jo, ale na telefonu mám Kubu Urbana.
1: Hit Radio City vám beze brunch. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: Ten totiž právě dneska potěšil první z vás. Kubo, ahoj, a jak to tam vypadá?
2: Jo, krásné dobré dopoledne, tak musím říct, že hned první snídaně, první brunch, který jsme přivezli, je absolutně unikátní, protože nám se vlastně díky tomu krásnému počasí, který dneska v Praze panuje, tak nám se podařilo zajistit, že nesnídáme v žádný kanceláři, v žádný zasedačce. My jsme si to udělali opravdu jako brunch venku, takže lehce takový jako piknik skoro až, jo. Takže jsme kousíček od nejužší uličky, která je v Praze, jsme vedle Vojanových sadů, kde mimochodem jsou pávy, které jsme ráno pozdravili. Aha. A hlavně se mnou je tady naše první výherkyně, a to Jana, která vlastně hostí celý tým. A já jí rovnou předám slovo. Jani, dobré ráno.
0: Jani, dobré ráno. Tak prosím tě, Jani, řekni posluchačům, jak moc skvělý je ten brunch.
3: Je to úplně neskutečně skvělý.
0: Co všechno už jsi měla?
3: Co všechno už jsem měla? Měla jsem víno, měla jsem tady koláček, měla jsem kousek croissantu. Je tady připravená bábovka, tu si dám až s kávou v kanceláři potom. Pokud teda zbyde na mě, protože těch kolegů mám hodně. A je to prostě skvělý. Určitě si od všeho dám něco.
0: A co říkají kolegové na to, že jsi jim zařídila takovýhle brunch?
3: No, část z nich tady kouká na to a chtělo by si dát, ale zatím jsem mě k tomu nepustila.
0: Děláš to dobře.
3: A část o tom zatím ještě neví, to bude překvapení.
0: Hezky, pěkně. No tak já myslím, že si ani vysloužíš velký obdiv v týmu za tohle. A hlavně prosím tě, dál drž od toho Kubu, jinak vám to sní, jo?
3: Děláme, co můžeme.
0: Jani, ještě jednou moc gratuluju a fantasticky si pochutnejte, užijte si to.

0: jdu asi družit a budu dělat, jakože jsem s nima v týmu, protože myslím si, že tohle je geniální a hlavně nás to čeká celý říjen, to znamená, i ty si ve čtvrtek užiješ další snídaní, protože registrace stále pokračujou.
1: Je to tak, registrujte se na našem webu hitradiocity.cz a třeba příští branč přivezeme právě vám. Užijte si to tam, Kubí, ahoj.
0: Díky, ahoj.
2: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.

0: Animal Instinct, tohle jsou Cranberries, posloucháte Hit Radio City, přeju vám krásné dopoledne, připomínám, pokud i vy chcete svůj brunch, registrujte se na webu hitradiocity.cz. A pokud chcete do uší ty nejlepší hity, nemusíte dělat vůbec nic. Za chvíli Last Goodnight, Nico Santos nebo Poetika.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
13: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
18: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
17: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
18: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
19: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
17: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
20: Nemůžete přece zastavit dopravu.
21: Že nemůžu? Tak se dívejte.
20: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
22: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Tomas Arsov.
0: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
22: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
1: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Hity ti na City hrajeme každý den. Svatební pochod na zámku ti ale zařídíme jenom jednou. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold a prsteny od Alo Diamonds. Registruj se na našem webu. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko v éteru Hit Radio City těsně před 11. Za chvilku Karma nebo Miles Smith, teď aktuální doprava.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne a blízko k sobě máte i v některých kolonách, stále intenzivně popojíždíte po jižní spojce a pak Štěrboholské spojce dál na Černák, tady je zdržení minimálně půl hodiny. Pokračují kolony také v Kbelské na výjezdu a směrem k D8 a také od Hloubětína, tady počítejte minimálně s 25 minutami a stále hlásíte kolony kvůli dopravní nehodě na úrovni Chodova, také na D1 a to od úrovně Průhonic. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Franto, co pa všechno se dá sušit?
7: Ovoce, houby, bylinky i maso.
6: A tvůj bůček?
7: Ten už nestihneš.
8: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
9: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
2: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Praha přitvrdila v kontrolách hlučných aut a motorek. Nový mobilní hlukoměr policisté využívají zhruba měsíc a první výsledky ukazují, že většina kontrolovaných vozidel překračovala povolené hlukové limity. Podrobnosti má mluvčí magistrátu Vít Hofman.
12: U několika vozidel hlídky identifikovaly nedovolené zásahy do výfukového systému, případně také absenci některých jeho částí. V těchto případech policisté odebrali osvědčení o registraci vozidla, zakázali pro nezpůsobilost další jízdu a vozidlo bylo majiteli následně odtaženo.
2: Od začátku září do začátku října proběhlo celkem 19 kontrol a pouze 2 z nich neodhalily nedostatky. Od čtvrtka do neděle obsadí Metropoli Signal Festival do ulice v centru a Davids přivede velké množství návštěvníků. Magistrát očekává zvýšený pohyb chodců a možné komplikace v dopravě, zejména večer. Proto žádá řidiče, aby v době konání akce omezili cesty autem do dotčených lokalit a doporučuje MHD. Policisté vypátrali náhodného svědka víkendové nehody policejního auta, které sjelo z Lávkova mostu do Vltavy. Muž skočil do studené vody a pomohl z vozu vytáhnout dvoučlennou posádku. I díky němu žena s mužem vyvázli jen s podchlazením. Vršovická Bohemka se v dohrávce 6. kola první ligy utká s Mladou Boleslaví. Klukani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série se soupeřem, kterému v Dolíčku od května 2018 nepodlehli v nejvyšší soutěži 9x po sobě. Poslední 3 zápasy tam skončily nerozhodně. Utkání má výkop zítra v 18 hodin. Odpoledne většinou polojasná, skoro jasná obloha, přibývání mraku. Později na večer čekají nás teploty kolem 14 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
11: Hit Radio City.
1: Krásné dopoledne, 3 minuty po 11. S vámi stále Kateřina Pechová a hlavně ty absolutně nejlepší hity. Hit Radio. No a aby bylo to úterní dopoledne opravdu fantastické, tak právě teď je tady Cher a její Believe. Tak si to užijte.

Miles Schmidt v éteru Hitrádia City, hezké dopoledne. Přemýšlím, jaký je opak studené války. Teplá válka, žhavá válka. No každopádně něco takového teď probíhá ve Francii, jo. Tam prosím vás, hackři o víkendu se nabourali do centrálního systému 150 obchodů a jenom zmáčkli tlačítko odmrazit. Což není jako jenom, že se trošku oteplí, prosím vás. Jo, teplota v těch boxech zamražených vyletěla na 50 stupňů Celsia, takže místo mrazáku máte horkovzdušnou troubu. A ještě to bylo fakt jako jednoduchý. Jo, ty hackři seděli někde prostě u kafíčka a mačkali tlačítka. Neuvěřitelný. Velký ztráty samozřejmě, protože když vám takhle steplá, že zamražený věci, tak to můžete rovnou vyhodit. Zkazilo se spousta věcí, což je samozřejmě škoda jídla. Zároveň cením tuhle chytrost toho útoku. Zlatě v době, kdy jsme dávali chladit věci jenom tak za okno, co? To totiž nikdo zrušit nemohl. Maximálně ukrást. Tak držím pěsti, ať vám mrazák mrazí a posílám Adele. Hello.

0: Fallout Boy s námi v éteru Hit Radio City. Dneska máme krásný den, a to hlavně tím, že dneska je den bez podprsenky. Pánové, předpokládám, že slavíte, užijte si to moc, tu volnost. No a dámy, u vás je to samozřejmě na vás, jo, ale potom, až přijdete domů, ten pocit svobody, ta nádhera. Jo, asi to známe úplně všechny. Pojďme se jenom, pánové, domluvit, že pokud náhodou toho budete svědky a je to třeba cizí člověk nebo kolegyně v práci, pojďme se k tomu vůbec nevyjadřovat, jo? Jenom si pojďme všichni ten den fantasticky užít. Baby, don't worry. Bez podprsenky a s těmi nejlepšími hity. Za chvilku Leony a taky Eminem a Rihanna.
1: Hit Radio. Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Hledáte místo pro vánoční večírek nebo firemní akci? Radost FX nabízí ikonický prostor v centru Prahy. Naplánujte to s námi přesně podle vašich představ. Vaše akce, naše radost. Více na radostfx.cz.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
9: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
10: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v

0: a navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde od Lesa, prodá auto u Esa.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Franto, co pak všechno se dá sušit?
4: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
3: A tvůj Bůček?
4: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
10: Gravitrax Spider-Man!
11: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
10: Když stavebnice, tak Mironet!
11: Klikni dvakrát!
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

going down. Tohle je Leony v éteru Hit Rádia City. Krásné dopoledne. Dámy a pánové, blíží se to. Doslova už můžeme odpočítávat, protože tenhle víkend bude opět patřit retro víkendu. Je to tak. Opět si vás pod palec vezmou naši kolegové z Hit Rádia 90, kde můžete poslouchat 90 od rána do večera. Ano, bude to velkolepý. Začínáme klasicky v pátek ve 3 odpoledne. Jo, tam to odstartujeme. No a potom nás ty songy, které známe a posloucháme už 30 let, budou provázet až do nedělních 18:00. Rozhodně je na co se těšit. A pokud by vám nestačilo to, že budete mít uši plných těch fantastických hitů z 90, tak v sobotu a v neděli budeme taky soutěžit o lístky na ex-člena skupiny Boyzone. Irská kapela, určitě si pamatujete, naprosto legendární kapela. No a Ronan Keating vystoupí v O2 aréně, jo, příští rok. A právě tyhle lístky budete moct u nás o víkendu vyhrát. Já myslím, že motivace je dostatečná. A kdybyste náhodou potřebovali ještě trošku pošťouknout, to umím. My si totiž Boyzone dáme právě teď. Love Me For A Reason, jenom pro vás.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio City. A já se s vámi pro dnešek loučím, 11:45. Za chvilku už srdcovky s Jirkou Pelnářem, nenechte si to ujít. Nakoukla jsem a jo, je to sama pecka. Moc si to užijte, já se na vás těším ještě dneska v 6 večer, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Platí? Za chvilku už Mark Ronson a Miley Cyrus nebo Eva Farná, tak se mějte hezky a ahoj.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
9: Tomas Arsov.
10: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
9: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
11: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
12: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
11: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
12: To musím mít!
11: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
12: tak Mironet! Klikni!
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.
19: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
19: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
19: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
4: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
6: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
7: A
18: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
20: Máme pro vás bezva plán.
18: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
20: První, druhý, klidně třetí.
18: Máme i skluzavky pro malé děti.
20: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
18: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
20: Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
18: Více na aquapalace.cz.
21: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
22: Opět krásy zimního Salzburska s Hitradiem City. Poslechni si podcast Salzbursko na našem webu a vyhraj dvě noci v oblasti State Johann v Salzbursku pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, včetně skipasů na dva dny. Napiš do formuláře na našem webu, do zákulisí jakého horského zařízení mohou děti nahlédnout během dětského týdne Jochivo. Zimní Salzbursko s Hitradiem City.
23: Tipy na zimní dovolenou vám přináší Dovolená v Rakousku a salzburská turistická centrála Salzburger Land Tourismus. Proto žijeme. Objevte Lebensgefühl v Salzbursku.
24: Hit Radio City.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte na sjezdu z D1 na Pražském okruhu na úrovni Jesenice, ale také na příjezdu D1 zhruba od Průhonic dál do centra metropole a z okolí Černáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
3: Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Kladno a Horní Počernice. Direkt Auto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
6: Dnešek by byl úplně normální den. Ale nebude.
7: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBEARDS.cz.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Policistům, hasičům, celníkům i příslušníkům vězenské služby se od ledna mají zvýšit platové tarify o 2400 korun měsíčně. Dalších 500 má pokrýt přesčasy a pohotovosti. Na navýšení se vláda dohodla s odbory, které kompromis ocenili. Zadržování vody v krajině, řešení vodních zdrojů nebo investice do čistíren odpadních vod. To jsou priority Národní koalice pro boj se suchem. Vláda chystá novelu vodního zákona, která by umožnila využít vyčištěné odpadní vody pro vybrané účely. Náměstek ministerstva životního prostředí Pavel Vlček.
11: Umožní využívat ty vyčištěné odpadní vody pro zalévání závlahy a podobně. Jo, to je velmi důležité, aby jsme vlastně pitnou vodu neplýtvali na takovéto činnosti.
2: Český hydrometeorologický ústav pak zmapoval zhruba tisícovku obcí, které jsou nejvíce ohrožené suchem. Mapa je dostupná na jeho webu. Dánsko chce po téměř 60 letech umožnit učitelům použít fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud domluva nepomůže, budou moci agresivní dítě například zadržet nebo odvést ze třídy. Tamní vláda tak reaguje na rostoucí násilí ve školách. Zásah má být ale vždy až krajním řešením. Teď ještě pohled k nám. Pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítěz voleb STAN sešel dopoledne s Prahou sobě. Odpoledne pak proběhne schůzka s Piráty. Samostatně se s nimi sejdou také zástupci Spolu, tedy ODS a TOP 09. Ve čtvrtek a pátek by měli řešit programové priority. Rozdělením gescí se zatím zabývat nebudou.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Odpoledne většinou jasné, skoro jasné. Maximální teploty opět kolem 14 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý vítr a přibývání mraků čekáme na večer.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Je tady úterý pravé poledne a nám začínají opět ty pravé legendární hity, na které velmi rádi vzpomínáme. Jsou tady srdcovky na Hit Rádiu a dámy, Holky, děvčata, hned takhle na úvod, tady mám pro vás boyband. Letos je to 30 let od jeho založení, začali v roce 1996. A časopis Rolling Stones tak ho označili jako nejúspěšnější boyband na světě. Na to já říkám, no, no, kdo jsem já, že bych jako soudil, ale tady si nejsem úplně jistý. A tak se ptám, kdo jsou podle vás víc? Kde je lepší boyband? Backstreet Boys a nebo NSYNC? Dejte vědět na 777-937-777. Podle Rolling Stones jsou to... Lucie, co myslíš?
2: Já si myslím, že Take That.
12: Výborně. Děkuju. Ano, a takhle my to tady máme každý den.

0: Hitovka číslo 1 NSYNC. Ve 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A i přesto, že časopis Rolling Stones označil NSYNC jako nejúspěšnější boy band na této planetě, no tak u vás tady na Hitrádiu evidentně rozhodně vedou Backstreet Boys teda. Jako když to tady spočítám, tak dva hlasy v SMS-ce přišly pro NSYNC, jinak je to všechno jenom Backstreet Boys, Backstreet Boys, Backstreet Boys. A dokonce tady mám i zprávu a fotku tady od hezký dvojky Lenka a Martin, že byli v Německu před pár dny na Backstreet Boys na koncertě a že to prý bylo fenomenální, no tak krásný. Když jsme u těch fenomenálních věcí, tak co se týká NSYNC, tak si pamatuju, že tady měl tenkrát taky Justin Timberlake fenomenální účes. Vypadalo to, jako když rozbalíte čínskou polívku v pytlíku, takovou tu typickou, co jsme jedli všichni, že jo, v pubertě. A vezmete ty nudle, tak jak jsou, v té tvrdé kostce, nezalejete vodou, ale normálně takhle tvrdý a takhle se jenom dáte na hlavu a to je všechno. Tak přesně takhle, takovýhle účes měl tenkrát v těch 90. Justin Timberlake. No jo, no, tak každý jsme měli nějaký úlet na hlavě, to je pravda. A možná, že i vy jste zažívali tenkrát, kdy si takový ty melíry přes tu čepici, jak se to tahalo, že jo, samozřejmě, takovým tím háčkem a pak se na to dával peroxid, no. To je taky něco, co už dneska v kadeřnictví asi jen tak neuvidíte. Dáme si 80. léta, druhá srdcovka na Hitrádiu, Phil Collins, Don't Lose My Number.

0: Skupina Sugar Waves, Too Lost in You. A píseň, která se objevila také ve filmu Love Actually, tedy Láska nebeská. A možná, že je to pro vás stejně tak, jako pro Simču, velmi výjimečná píseň. Tady je důkaz.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Simča mi totiž poslala zprávu, ahoj Jiříku, no to si děláš srandu. Tak tahle srdcovka normálně má musí kůži, je to píseň z mé svatby, měli jsme na ní novomanželský tanec. Miluju tu skladbu z filmu Láska nebeská a už od puberty jsem jí měla vysněnou, že ji budu mít jednou na svatbě. Teď v září jsme měli výročí 7 let, máme dvě krásné děti a já jsem dnes v práci díky tobě nejšťastnější na světě za to, že si to zahrál. Moc děkuju za zahrání. Zdraví Simča. No, já můžu jít domů, já mám dneska hotovo. Simčo, děkuju, teď jsem momentálně nejšťastnější na světě já. Tak to už jsme dva, teda, co si teď budeme v úterý lítat na obláčku. To je nádhera. Vy taky můžete být dneska teda společně s náma na tom obláčku, taky můžete být šťastní, pokud uslyšíte na Hit Rádiu tu vaši srdcovku. A i když ještě ten nemá být správně ten čas, kdybyste měli začít psát, co byste chtěli slyšet, tak na druhou stranu, hele, žijeme jenom jednou, jak se říká, není čas ztrácet čas, a tak vemte telefon a už teď mi klidně napište na 777-937-777, jaká srdcovka vás dostane na ten šťastný obláček, abyste tam poletovali s náma. Jaká je srdcovka, kterou byste dneska chtěli slyšet, která vás udělá nejšťastnějším na světě, nebo nejšťastnější, to už samozřejmě nechám na vás. Pište, těším se moc a my si dáme čtvrtou srdcovku, než si dáme ještě kabáty, což mimochodem bude srdcovka s číslem 5 pro dnešní den. Real McCoy pro vás vybírám. Love and Devotion na Hit Radio. Právě.

0: dneska teď už nemůžete říct, že byste neměli v práci pohodu. Kabát a pohoda, takhle kolem oběda, tak to je pátá srdcovka, kterou jsem pro vás dneska přichystal. Tohle na to dnešní ráno. Taky už jste dneska poprvé ráno škrábali. Šílenost.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jo, zamrzlý okna u auta dneska ráno, to není jediný překvapení, který nás čeká v rámci úterního dne. Je dneska úterý? Jo, dobrý. Uf, dlouhý týden před námi. Mám tady ještě jedno překvapení, ale pořád nevím, který to bude. To se nechám překvapit i já. Srdcovka na vaše přání. 777-937-777. Dejte vědět, co vám dneska udělá radost. Těším se moc. Můžete posílat zprávy, posílejte hlasovky, to nechám na vás. My si za chviličku dáme ještě trojici David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Dáme jejich hit Gone, Gone, Gone. A hned na to bude srdcovka na vaše přání. Kde jinde než tady, na vašem oblíbeném Hit Rádiu.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krásný.
5: To už přece jsme.
6: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
12: Lázně Vráž u Písku.
11: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
12: Lázně Vráž u Písku.
11: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
12: Lázně-vráž.cz.
13: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.

0: odpoledne čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno.
4: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
5: Proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
6: Chceš být nejoblíbenější člověk v Cancu? Vyhraj City Brunch pro 20 lidí. Croissanty, koláče, čerstvé ovoce a dobrá káva. A to všechno u tebe v Cancu. Registruj se na webu Hitradia City. Každé úterý a čtvrtek vyráží City Brunch do dalšího pražského týmu. City Brunch Globuse. Zlepši si náladu.
7: Brunche z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
6: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Podzim je skvělý s Hitradiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hitradio.

0: Kde jinde než na Hitrádiu můžete slyšet takovouhle nádhernou věc? David Guetta tedy svým Stones and I na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A jdeme na srdcovku na vaše přání. WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777. Ten mi tady málem zase skolaboval. Díky moc za všechny zprávy, co posíláte. Je to těžké něco vybrat. Katka třeba píše: ahoj do rádia, zahraj mi prosím nějakou jakoukoliv nakopávačku do dnešního dne. Mě toho 13. dává dnes zabrat, nějak se mi nic nedaří a jediné, co mě těší, je Hitrádio. Děkuju a všem přeju lepší den, než mám já. Kači, tak to asi nebude nic těžkýho, teda jak tě tak poslouchám. Snad se to zlepší. Nicméně hodí se to, protože Tomáš píše: čau, strašně dlouho jsem neslyšel Aerosmith a Run DMC. Tohle jsme jeli celou střední. Je to masakr energie, je to paradox, ale díky Run DMC jsem objevil Aerosmith. A díky Aerosmith se ze mě nakonec stal rocker. Jak se říká, životní cesty jsou nevyzpytatelné, Hitrádio poslouchám roky, ale tohle jsem u vás ještě neslyšel. Nevím, jestli to tam máš a jestli to můžeš zahrát, ale pokud ano, zlepší mi to den. No tak, taky nevím, jestli jako můžu, ale tohle jsou srdcovky, s kterým občas můžu dělat, co chci. Mimochodem, v 70. letech Aerosmith vydali Walk This Way. V roce 86 to Run DMC předělali, dali se dohromady a rok na to je pověsili do síně slávy. Chápete, že tenhle hit je stejně starý možná jako vy? 40 let. Tak tady to je na Hit Rádiu. Srdcovka na přání.

0: Posloucháte Hit Radio a také úterní srdcovky. Dneska máme 13. října, zaplať vám Bůh, že není pátek. Když na druhou stranu, takhle na začátku týdne, bylo by lepší, kdyby už teď byl pátek, i přesto, že bychom věděli, že to je pátek 13. anebo jsme radši jako, že 13. úterý. Chtěli byste už mít teď pátek? To je jenom jako, kdybyste si neměli o čem v práci povídat, tak tohle můžete rozvést trošku. My si dneska po 14. hodině budeme povídat taky na velmi zajímavé téma, protože tady řešíme situaci, velmi trapnou situaci, která se stala. Že jste někdy někam vlezli a vlezli jste tam, kam jste neměli, jo? A buď je to prostě jenom blbý místo, anebo blbá doba, anebo úplně, jak se říká, prostě v nevhodnou dobu na nevhodném místě. Tak o tom si budeme dneska povídat po 14. hodině tady na Hit Radio, takže klidně, teoreticky, jestli máte nějaký takovýhle příběh, můžete se do naší diskuze zapojit i vy, a to na 777-937-777, tedy na WhatsAppu Hit Radio. Posílejte mi zprávy, posílejte mi hlasovky, po 14. to všechno probereme a já vám ještě v průběhu dnešního odpoledne do té 14. hodiny, tak vám ještě pár těch trapných příběhů, co my tady máme, řeknu. Máte se na co těšit. Srdcovky jsou pro dnešní den za námi, to víme, to je jasný, srdcovka na přání už taky proběhla, díky za ten výběr. Zítra ve 12 budou srdcovky opět pokračovat tady na Hit Radio. No a dneska do 13. hodiny ještě Kamrát, Činasky, taky Temper City a v jedno nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Tati, kdy bude levnější benzín?
2: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
3: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
4: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
5: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Trenýrkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
9: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tomas Arsov.
12: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
11: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu?
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN.
17: na vás záleží.
18: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
19: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
20: Vodíte spolu 5 let? 7? 10? A on se pořád neptá.
21: Tak mu pomož.
20: Vyhraj svatbu na zámku Berchtold. Obřad, zámecké prostory, 10 pokojů pro hosty a novomanželský pokoj.
21: A prsteny od Alo Diamonds v kapse.
20: Na kolena si klekne sám. Jak? Registruj se na našem webu a si vehře.
21: My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami.
20: Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
22: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ.
23: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za chviličku bude 13 hodin, čekají nás nejnovější zprávy. Rodiče, máte doma, nebo v úvozovkách řečeno doma, vysokoškoláka? Pokud ano, pokud vaše dítě chodí na vejšku a sportuje, tak víte, že může získat příští rok podporu od státu? Máme pro vás podrobnosti, Lucie nám řekne další informace ve zprávách přesně v jednu. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte na D1 od Průhonic na příjezdu do centra metropole, ale také na Štěrboholské, tady to platí pro oba směry a popojížděte v delších kolonách, budete na Černáku. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Chcete mít na stromečku české skleněné vánoční ozdoby? V podnikové prodejně vánočních ozdob ve Dvoře Králové si vyberete z nabídky koulí, zvonků, špicí a dalších tvarů za ceny přímo od výrobce.
4: V týdnu otevřeno od 8 do 16.30 a v sobotu od 9 do 12.
3: Vánoční ozdoby, tradiční český výrobce ve Dvoře Králové. www.vánocniozdoby.cz.
5: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
6: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš plánuje změny ve vládě. Píše to Deník N, podle kterého chce získat pro hnutí ANO ministerstvo životního prostředí výměnou za rezort školství. Změna by se dotkla i Filipa Turka, kterého chce Babiš údajně od ministerstva odstavit. Šéf motoristů Petr Macenka ale výměnu odmítá. Sportující vysokoškoláci mohou i příští rok získat podporu od státu. Ten na to v programu Unie se vyčlenil přes 15 milionů korun. Čím a komu projekt pomůže, doplní mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
9: Program má dvě části. První pomůže talentovaným a vrcholovým sportovcům skloubit studium se sportovní přípravou a soutěžemi. Druhá se zaměří na zdravější životní styl na veřejných vysokých školách od pohybu a výživy až po prevenci nemocí nebo duševní zdraví.
1: Program klade důraz také na duševní a sociální zdraví nebo prevenci nemocí. Železniční doprava přes Žilinu na severu Slovenska od rána opět funguje bez omezení. Provoz v důležitém uzlu, který leží na hlavním slovenském koridoru na trati do Česka a Polska, byl omezen po požáru zabezpečovacího zařízení na konci září. A teď se podíváme k nám. Průmyslový palác po svém znovu otevření láká Pražany a také návštěvníky metropole. Proto už tento víkend 17. a 18. října pořádají Den otevřených dveří. Tady bude možné prohlédnout si historickou ikonu zdarma, vlastním tempem, bez průvodce a také s kočárkem po oba víkendové dny od 10. hodiny.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz.
1: Odpoledne většinou jasné, skoro jasné. Maximální teploty opět kolem 14 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý vítr a přibývání mraků čekáme na večer.
7: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Úterní odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Ještě možná někdy na polední pauze v restauraci nebo v kuchyňce, že máte oběd taky z domova, anebo už prostě v té plné pracovní, v tom plném pracovním nasazení. Jsem rád, že jste s námi. Vybírám pro vás hity Luis Capaldi, taky Eagle Eye Sherry a začínáme Shakirou hitem Zoo. Zoo, kdybyste vyrazili na podzimní prohlídku do zoo, bude to krásná procházka, jenom prosím nelezte do výběhu mezi tygry. Předpokládám, že jste taky viděli nebo minimálně jste slyšeli o tom, co se stalo v Anglii, v zooparku, kde chlapík vlezl do výběhu mezi tygry. Tygr si ho všimnul, chlapík to nepřežil. Mám tady i aktuální zprávu, která teda zatím není úplně 100% podložená, ale vypadá to, že ten tygr nadkonec utracen nebude. Tak zaplať pánbůh. Ale opravdu, dávejte na sebe pozor. A pokud budete mít někdy nějaký opravdu jakože vyloženě debilní nápad, zkuste ho prosím nedělat.

na Hit Radio Someone You Loved. Máte ve svém životě někoho, koho milujete? Ano? Tak super. Jackpot, ne? No tak chápu, že si člověk prostě musí občas vystačit sám. Teď prosím, bez dvojsmyslu, ano, není středa a naše středeční role ta dvojsmyslu na Hit Radio. Vystačit sám, myslím tak, jakože sám se zabavit a i sám se sebou zapařit, jo? Inspirací vám může být chlapík ze Spojených států, co se teď stalo virálním po tom, co ho vyvedla policie z fotbalového stadionu, protože na fotbalový stadion přijel s kočárkem pro dvojčata. Už teď je vám určitě jasný, že v tom žádný mimina nebyly, ale co v tom bylo? On měl v tom kočárku pro dvojčata 18 piv. Jenom pro sebe. Na ten zápas. 18 piv. Já tleskám. Jo? Nemusíme se bavit o tom, jako jestli to dokáže jako vypít sám, nebo jestli hledal takhle jako nějakou zpřízněnou duši. To je fuk. Já jsem spíš jenom hledal v tom článku, jak je tam vlastně jako uskládal. A jestli to byly plechovky, a nebo jestli to byly lahváče. Pokud to byly plechovky, tak je to celkem jedno, ale pokud to byly lahváče a on je tam dokázal poskládat tak, že o sebe necinkali a že je opravdu vezl jako ty miminka, no tak myslím, že tohle by měla ocenit jako každá single žena a říci, ten chlap ví, jak se postarat o miminka. Tak možná, že i to je pro vás inspirace teď na podzim. Jenom to ale nepřehánějte úplně s těma 18 pivama. Víte, jak to je, jo? Hezky, zvolna, v pohodě. Hlavně nepřeceňovat vlastní síly. Dáme si tady jednu zamilovanou. Jelen, ještě jednu noc na Hit Radio.

0: Sentimental na Hit Radio ve 13 hodin 23 minut. Posloucháte Hit Radio 13. října a jestli máte rádi různé mezinárodní dny, tak dneska je docela zajímavý mezinárodní den, a to den bez podprsenky. Takhle, nevím, kdo to vymyslel, na říjen, jo? To je nesmyslně. Mnohem lepší by to bylo v červenci. Ale takhle, to je náš mužský pohled na věc. Samozřejmě ono, pochopitelně, je to úplně o něčem jiném. Není to jenom o tom, že dámy, jak se říká, dobrý den, holky ven, a že váš hrudník má dneska volno, ale mezinárodní den bez podprsenky tak má samozřejmě zásadní smysl. Celá takhle akce vznikla jako kampaň za prevenci rakoviny prsu. Pointa je v tom, že by se holky měly pravidelně kontrolovat a nestydět za svoje tělo. Pod hashtagem No Bra Day se připomíná, že zdraví je důležitější než dokonale vytvarovaný dekolt, který dámy pod kůží tlačí celou směnu. Takže holky, vy máte dneska svůj den, no a pánové, nám to začíná zase za chviličku. Od listopadu my máme svůj měsíc. Já nevím, co je lepší, no. Takhle vím, na první dobrou. Vyměnil bych vždycky den bez podprsenky za knír pod nosem.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
9: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Tomas Arsov.
14: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
13: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
15: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
16: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
15: Rodinné oslavy,
16: romantické svatby,
15: firemní setkání
16: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
15: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
16: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
15: Zámek Berchtold.cz.
17: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
18: Tak nečekejte, jezděte!
19: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
20: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
21: Více na kopecký.cz.
22: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
23: Slyším Datart nákupy?
22: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
23: To je mazec.
22: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House run.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek.

0: svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

večer na Hit Rádiu ve 13:37. S vámi Jirka Pelnář a jsem rád, že vy jste s námi a říkám si, že jsem vám dneska vlastně řekl, že pro vás chystáme retro víkend o víkendu, ne? No tak teď to říkám, tadá, retro víkend je zpátky na Hit Rádiu, my se na to těšíme strašně, tenhle víkend od pátku až do neděle, začínáme v pátek ve 3 hodiny odpoledne, končit pak budeme v neděli v 18 hodin a to znamená, že vás čeká desítky hodin největších hitů za posledních minimálně 30 let. Bude to skvělý, navíc v sobotu a v neděli, tak tady za mikrofonem budou i naši kolegové z Hit Rádia 90, což je vlastně pořád, řekněme, takové naše nové Hit Rádio, můžete ho naladit v dabu, které vám hraje non-stop, tedy 90. léta. No a naši kolegové tak přijdou sem k nám do studia, tady za tenhle mikrofon, kde teď sedím já, a provedou vás naším retro víkendem. A věřím, že to bude jedna hudební perla i historka za druhou. No a když už se o tom bavíme, tak se pojďme naladit. Mám tady hit, který vyšel v říjnu roku 98 v Itálii, to znamená, že páni, mu bude taky za chviličku 30. A poznáte ho hned podle prvního tónu.

0: Ran, tedy utíkej. Tak to je pro vás zpráva, kdo jste ještě v práci. Kdyby byl pátek, bylo by to lepší, kdyby se ta píseň jmenovala Rum. Ale to už je úplně jiná dimenze. Za chviličku na Hitrádiu Taylor Swift a The Fate of Ophelia a zároveň po 14. hodině spolu dneska budeme řešit docela jako vtipné téma. A to, jestli jste někdy byli na nějakém místě, nevhodném místě, v nevhodnou dobu. Přišli jste někdy někam, kde jste neměli být? Můžete psát vaše historky, vaše trapné situace, anebo samozřejmě trapné situace vašich známých, popřípadě rodinných příslušníků na WhatsApp Rádia 777 937 777. Můžete posílat taky hlasovky, můžete klidně psát i do storíčka na Instagram Jirka Pelnář. Všechno to tady dáme dohromady a po druhé hodině odpolední tak to probereme. Sám jsem zvědav na všechny trapasy, které se vám kdy v životě staly. A zároveň je to taky pro vás jako dobrý v tom vědět, že nejste sami, jo? Protože tohle se opravdu děje každému. Za chviličku další hity a pak jdem na to. Na Hit Rádiu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: firmanazážitky.cz.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
13: Co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
11: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
16: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
17: Když mobily?
16: Tak Mironet, klikni dvakrát!
18: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Tomas Arsov.
19: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
15: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
20: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

nejlevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Rádiu, a to přesně ve 13.58. Za chviličku nejnovější zprávy. Co nás čeká, co nás nemine, tak to uslyšíte už za pár okamžiků. Teď ještě aktuální doprava, kterou pro vás máme připravenou. Tak pokud jste za volantem, dobře poslouchejte.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Problémy na D1. Do kolony vjedete na 10. kilometru a pokračujete až po Chodov. Je to kvůli dopravním nehodám. Silný provoz nadále hlásíte v obou směrech, také v okolí Černáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: matracezahubičku.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
9: Ale tohle vypadá dobře.
8: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
9: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
8: Vypněte obrazovku.
10: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
8: Rezervace na restaurantvík.cz.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zemědělci, potravináři a lesníci mohou ode dneška žádat o dotace pro rozvoj venkova. Obdrží bezmála 2,5 miliardy korun. Největší část podpory je na investice do zpracování zemědělských produktů. Žádosti se podávají prostřednictvím portálu Farmáře. Dotace jsou součástí společné zemědělské politiky Evropské unie. Prošlé nebo nepoužité léky nepatří do běžného odpadu ani do toalety. Mohou totiž zatěžovat životní prostředí. Odevzdávat bychom je měli výhradně do lékáren, popisuje manažerka Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Lenka Hýbl.
13: Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny. Nezáleží na tom, kde jste léky koupili. Lékárna je zdarma převezme a zajistí jejich bezpečnou likvidaci.
1: Pravidelně bychom měli kontrolovat také lékárničky svých rodičů nebo prarodičů. Francouzští studenti ráno obnovili blokády před dalším celostátním dnem demonstrací. Vláda, která nabídla některé ústupky, nicméně tvrdí, že zájem o protesty slábne. V sobotu se v zemi konají protesty proti zdražování, ke kterým by se mohli připojit i studenti se svými požadavky. Teď ještě pohled k nám. Na nákup nového bytu o 70 metrech čtverečních v Praze potřebujeme zhruba 17 ročních hrubých platů. Loni to bylo 15. Ukazuje to aktuální průzkum společnosti Deloitte. Praha je druhou nejméně dostupnou metropolí, co se týče pořízení vlastního bydlení v Evropě. V první desítce je také Brno a Ostrava.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ.
1: Odpoledne většinou jasné, skoro jasné. Maximální teploty opět kolem 14 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý vítr a přibývání mraků čekáme na večer.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Trapasy, tak to je téma pro dnešní odpoledne, tady po 14. hodině. Stalo se vám, že jste někdy vešli někam, kde jste vlastně být vůbec neměli? Takhle, občas je to pocit, který máme v práci, že jo? To o tom žádná, to jsme zažili všichni. Ale skutečně, že jste prostě vešli někam, kde jste najednou si říkali, tohle je opravdu úplně mimo. Tady jsem být neměl nebo neměla. Byli jste někdy ve špatnou chvíli na špatném místě? Stalo se vám to? Dejte vědět na 777 937 777. Pište zprávy, posílejte hlasovky, za chviličku si dáme vaše příběhy. Těším se na to moc. Do té doby na Hit Rádiu španělský ptáček Enrique Iglesias.

Na úterní odpoledne Enrique Iglesias, posloucháte Hit Radio a dneska si povídáme o tom, jestli jste náhodou někdy nebyli na nevhodném místě v nevhodnou dobu. Stal se vám nějaký trapas? Tak třeba Petr z Nového Jičína píše: Ahoj, já se jednou trochu opil a cca ve dvě v noci šel domů. Bohužel jsem minul svoje patro a zastavil se o patro vejš. Bohužel soused nade mnou měl odemčeno. Bohužel měl klíče v zámku a já zamknul a pověsil je na zeď k ostatním klíčům, co tam měl. Bohužel má dispozičně úplně stejný byt jako já, bohužel včetně ložnice, bohužel jsem si tam lehnul, když jeho paní zařvala, zařval jsem taky a běžel ke dveřím. Bohužel byly zamčené. Bohužel jsem pořád křičel a marně hledal klíče na zdi. Dneska už se tomu jenom smějeme. Dobrý, co vy na to? Lenka ze Zlína. Ahoj, já jako studentka jsem jednou vlezla na záchod pro kluky, protože u holek byla fronta. Jasně, to se děje furt. Zamkla jsem se v kabince a slyšela, jak si dva kluci u pisoáru povídají, která holka ve třídě je nejhezčí. Pak začali řešit mě. Jeden řekl, že mám krásné oči a druhej, že mám velký zadek. Vylezla jsem a povídám, tak díky za recenzi, kluci. A jeden si z toho počural boty. Dobře mu tak. Tohle taky hezký. Ahoj, budeme mi říkat třeba paní Machalová. V kalendáři jsem měla napsáno Ginda, tak jsem si pečlivě uměla celý spodek a šla jsem do čekárny. No a čekárna sousedí se zubní ordinací. No a místo z Gindy se ozvalo od zubaře, paní Machalová. Takže spodek jsem měla umytý, ale zuby jsem fakt po obědě vyčištěný neměla. Děkujeme. Bez komentáře. Co vy? Stalo se vám někdy něco podobného? Dejte vědět 777 937 777. Hey!

0: Na Hit Rádiu Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si? A vy si vzpomenete na nějaký trapas, který se vám stal, když jste přišli někam, kde jste neměli vlastně jako co dělat? Tak na to se vás ptám, mám tady nějakou hlasovku, tohle mě pobavilo hodně.
1: Ahoj, no mně se stalo, že jsem přišel na pohřeb o týden dřív, takže jak to vyprávím, tak mi vždycky říkají, to on snad ještě ani neumřel, ne? Takže to byl takový jeden můj takový trapas.
0: Krásný trapas, doslova do písmene ze života. Mám tady taky zprávu z Instagramu, Eva píše, jestli jsem byla někdy na nevhodném místě v nevhodný čas? Ano, přijela jsem k soudu, kde měl proběhnout rozvod. Můj rozvod. Ale přijela jsem o den dřív. No, to se tak někdy stane. Každopádně mám tady jakože úplně top, za mě nejlepší, dobře poslouchejte. Píše to Jana. Ahoj, ne, pardon, kde to mám? Tady to mám, ano, Jana, Český Budějovice. Čau, jednou jsem si v akvaparku spletla dveře a vlezla do pánský sprchy. Byla jsem bez plavek, oni taky. Jeden pán se mě zeptal, jestli jsem nová uklízečka. Já jsem ze stresu řekla, že ano, a začala jsem sbírat ze země šampóny. Vydržela jsem tam asi minutu, než mi došlo, že vůbec nemusím uklízet. Za mě strop. Za mě skvělý. Ještě tady potom Jana píše, že manžel tvrdí, že prý poprvý v životě udělala něco v domácnosti dobrovolně, no tak. Nádhera. Tak díky za všechny zprávy, které vy jste dneska posílali. Dáme si zítra zase další téma. Tady na Hit Radio. Tak buďte s námi. Teď Miles Smith.

0: Nickelback taky přijedou do Čech. Je 14 hodin 22 minut, za chviličku ještě Lipo a Krištof, taky Cyril. No, přišla mi tady ještě zpráva. Ahoj, nestihla jsem všechny trapasy. Tohle je věc, která mě opravdu baví. Cítím se, že nejsem kopyto sama. moc hezké. Tak pokud jste nestihli i vy trapasy a chtěli byste se cítit tak, jako že nejste kopyto úplně sami, tak máme pro vás dneska, možná to tam dáme ještě v průběhu dnešního odpoledne, takovou malou ochutnávku těch trapasů, který jste mi posílali. Dáme to samozřejmě na sociální sítě, proto se vyplatí taky na Instagramu sledovat Hit Radio. Tak tam buďte s námi, můžeme tam tvořit takovou příjemnou komunitu přátel. Za chviličku tedy další hity, užívejte dnešní odpoledne.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
10: No nekecej.
11: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Už víš, co máš s tím ramenem?
13: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
12: Takže musíš zase někam jinam.
13: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
12: To bych taky potřeboval.
13: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
14: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
18: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
19: No jasně, z MND to jde.
18: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. dodavatel elektřiny a plynu.
20: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
21: Opět krásy zimního Salzburska s Hydrádiem City. Poslechni si podcast Salzbursko na našem webu a vyhraj dvě noci v oblasti State Johann v Salzbursku pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, včetně skipasů na dva dny. Napiš do formuláře na našem webu, do zákulisí jakého horského zařízení mohou děti nahlédnout během dětského týdne Jochivo. Zimní Salzbursko s Hydrádiem City.
22: Tipy na zimní dovolenou vám přináší Dovolená v Rakousku a salzburská turistická centrála Salzburgerland Tourismus. Proto žijeme. Objevte Lebensgefühl v Salzbursku.
23: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
24: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
25: Máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
26: Zdravím, dobré ranko. No my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takový super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu, kámoš si na to ještě sedl. No a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty, takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiči to potom platili.
25: Zvyknul sis, že když něco posperuješ, tak to dáta zaplatí, jo.
27: A mně se líbí, že už takhle je to blbej nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
25: Jako, no blbej, jako v tu chvíli, já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo. Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná i teďka skoro ve 40.
24: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

Streamování bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90.

0: pomalu, ale jistě se nám blíží 15. hodina a také nejnovější zprávy na Hitrádiu. Zhruba za čtvrt hodinku uslyšíte aktuální info z dopravy, ze světa i z regionu. No a než budou zprávy a než si to tady převezme naše odpolední show, stihneme ještě Kešu i Barcelonu, tedy novinku od Sebastiana. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zase zítra a vy se taky těšte, protože bude středeční ruleta dvojsmyslů a poledne začneme nejlepší půlhodinou v českém éteru srdcovkama na Hitrádiu. Tak se smějte.
1: Hitrádio City. Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
3: Lázně Vráž u Písku.
2: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
3: Lázně Vráž u Písku.
2: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
3: Lázně.vráž.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
11: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
10: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
11: Když mobily,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Nová sezóna, nový nebe. Nebecelnice je zpátky v plné síle. Nový menu, nový zvuk, nový světla. Prostě fresh vibe v centru Prahy. Tak nečekej a zažij nový nebe. nebepraha.cz.
13: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
14: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
18: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
20: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
21: Máme pro vás bezvaplán.
20: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
21: První, druhý, klidně třetí.
20: Máme i skluzavky pro malé děti.
21: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.

0: jednou jeden zámek a v něm princezna a princ. A ano, které slyšel celý sál. Tahle pohádka může být vaše. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold u Prahy. Obzad, zámecké prostory, 10 pokojů pro hosty a novomanželský pokoj. A princeznovské prstýnky jsou v ceně. Jak? Registruj se na našem webu a si ve hře. My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
2: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
4: Radio. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. S kolonami stále počítejte na příjezdu do metropole od Průhonic až po Chodov. Stále tady na úrovni Chodova odstraňují dopravní nehodu. Zdržení je aktuálně kolem 10 minut. Silný provoz a dlouhé kolony stále hlásíte také od Černáku. Tady to platí pro oba směry. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Franto, co pa všechno se dá sušit?
6: Ovoce, houby, bylinky i maso.
5: A tvůj bůček?
6: Ten už nestihneš.
7: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
8: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Tati, kdy bude levnější benzín?
10: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
11: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
12: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
13: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Prahu 6 povede dosavadní koalice STAN, ODS a Lidovců a Prahy 6 sobě s podporou zelených. Starostou bude Petr Prokop z hnutí STAN. Rozdělení gescí a funkcí ještě musí strany potvrdit koaliční smlouvou, kterou chtějí podepsat do začátku listopadu. Rada Prahy 6 zůstane 9členná. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a jsou k němu sfalšované doklady. Odpad bude vrácen do zahraničí, případem se dál zabývá policie. Letiště v Norimberku je dočasně uzavřeno. Důvodem je podezření na nouzovou situaci ve vzduchu. Německý web Focus Online uvedl, že narušení by mohlo souviset s objektem podobným dronu. Policie zasáhla popolední krátce před přistáním letadla z Korfu, které nakonec dosedlo za doprovodu stíhaček.
0: City Extra.
1: Botanická zahrada v Troji zve na oblíbenou výstavu dýní, letos na téma Pradávný svět. Dýňová aranžmá nás provedou různými obdobími od dinosaurů a pravěkého hmyzu až po mamuty a první lidi. Podle mluvčí zahrady Michaely Byčíkové čeká na malé návštěvníky také kreativní program.
14: Už od čtvrtka 15. října se děti mohou zhotovit čarodějný klobouk nebo malovat dinosaury v rámci kreativních dílniček. Další víkend pak přijde na řadu tradiční babání dýní, které je velmi oblíbené. A těsně před Halloweenem, to znamená už od 28. října, protože děti budou mít prázdniny, si u nás mohou vyrobit vlastní lampion na lampionový halloweenský průlok.
1: Všechny detaily najdeme na webu botanická.cz. Dnešní odpoledne postupně oblačné, zatím tedy polojasná. Oblačná obloha na večer se zatáhne, přidat se může slabý déšť. Teploty dnes kolem 14 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
4: 3 hodiny a 3 minuty k tomu. Je to náhoda? No, nejspíš jo. Ahoj.
15: Hello.
4: Přátelé, jsme tady zase, aby jsme vám svítili na cestu z práce, ale obvykle si teď říkáme top zážitky. Dobře, Andrejko, řekni svůj.
15: Já jsem dneska byla na tenise.
4: Hele, jak to dopadlo, o tom se pobavíme, protože tvé oči, vy to nevidíte, ale skrývají příběh Andrejčiny oči. Příběh, co já v sobě musím vyřešit, jinak se nehnu z místa, je pravěk a dýně. Jak jste slyšeli ve zprávách, spojení pravěku a dýně, kdy vznikla dýně, nebo kdy se to vyšlechtilo, je to původní plod země, nebo...
15: No, to je to takovej nedozrálej melon.
4: Hit Radio City. Ale myslím si, že... jsme na cestě. Příští písničku vám řeknu pravdu. Pokud ji najdu, pokud ji víte, napište. One Direction.

0: nechte to sebou proudit. Ladíte Hit Radio City 10 minut po třetí. S vámi Andrejka a Dominik. Chceme vás udržet co nejdéle, takže postupně budeme odhalovat tajemství. Co ten penis?
1: Pojďme si, přátelé, říct, že náš vztah, respektive můj a mého partnera, dneska zažil velmi zásadní okamžik.
0: Bulvár už zapisuje?
1: Bulvár zapisuje, že jsme dnes poprvé byli na tenise.
0: Andrea Bezděková, Sebastian navrátil spolu na tenise.
1: Já vám to vysvětlím. Já, když jsem naposled byla se svým partnerem na tenise, tak ještě ten den jsme se rozešli.
0: Já vám to napíšu, novináři, tak kdo byl ten bejvalej? No, mám to zapisovat?
1: Škoda mluvit. Byl to super kluk, ale nebyla to hezká podívaná asi nějak.
0: A to hrálo nějakou roli v tom vztahu?
1: Vyvrcholilo to napětí a tam jsem si řekla, ne, to ještě není on. Aha. A dnes mě můj chlapec vytřel zrak, byl na tenise třeba po druhé v životě a šlo mu to fantasticky.
0: Přátelé, jestli si myslíte, že si udělám srandu z toho, s čím se rýmuje slovo tenis a že některé ženy dávají přednost jinému, co se taky rýmuje na tenis, ale Andrejka je správná holka, tak jste si to vymysleli sami, já jsem tady od hraní. Každopádně Seba se svým tenisem prošel, no stejně to šlo ven.
1: I prošel.
0: Průchodná Andrejka i Hunter X, hezké odpoledne. Nadhoz!

0: 15 hodin, 18 minut. Hrajeme vám cestou z práce Andrejka i Dominik. A teď věc, na kterou se nikdo neptal. Nikoho nezajímá.
1: Ale stejně všichni hoří nedočkavostí.
0: Vy nevíte co. A to je ta věc, to je ta pointa. Na začátku ve zprávách, když jsme začínali naše odpoledne, tady zaznělo, že se koná výstava dýní, která propojí pravěk a dýně podzim. Jsi si říkal, jak
1: kde
0: říkala
1: se
0: dýně?
1: Vzali?
0: Měli v pravěku dýně?
1: Tak odtajni, odtajni.
0: Ještě, že máme, přátelé, AIčko. Evoluční původ divoké formy dýní byly, divoké dýně si představ.
1: Wow.
0: Že nedlabali. Předci dýní se vyvinuli v Americe před desítkami tisíc let. Původně šlo o malé, hořké plody s tvrdou slupkou, které konzumovala tehdejší. Blablabla. No zkrátka, šlechtilo, až jsme to vydlabali a teď jsou z toho strašáci. Ale víte, co je hezký, jak už ty Praze, všimla jsi taky? Všimli jste si, přátelé, ty dýně
1: zdobí? Jak nám to žloutne?
0: No všechno.
1: Jak nám to žloutne a oranžový. Řekni mi, kam se rád chodíš na podzim kochat po Praze?
0: Já jsem se lekl, jak se řekla žloutné, že to dáme na Vinohradskou nemocnici na nějakou infekční...
1: Naštěstí ne.
0: ...chorobu ne, ale přátelé, v Praze je tolik míst, kam chodit. Například Petřín samozřejmě krásně na teď vypadá. Kampa, ulice Lužická. Já o tom chci i mluvit z důvodu, že teď raketově stoupá lidi, co si pořídili foťák na podzim.
1: Pořídí si ho a pak už ho nikdy nepoužívají.
0: Jenom ten podzim. Protože i když vás na Instagramu překvapí nějaký video, jaký místa v Praze vypadají hezky na podzim, neznamená to, že je stejně nafotíte, že?
1: Mm. A nedej bože, když chcete po někom, aby vás vyfotil.
0: Po mně ne, po mně ne.
1: To smrdí hádkou.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
7: Lázně Vráž u Písku.
6: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
7: Lázně Vráž u Písku.
6: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
7: Lázně-vráž.cz
8: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Je tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
13: Tak abyste ho nepromeškali.
12: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
13: Garanci kvality i výhodného financování.
12: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
15: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
16: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
17: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Irisatelier.cz. Merch pro každého.
18: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
19: Hlenu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
20: Opět krásy zimního Salzburska s Hydrádiem City. Poslechni si podcast Salzbursko na našem webu a vyhraj dvě noci v oblasti State Johann v Salzbursku pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, včetně skipasů na dva dny. Napiš do formuláře na našem webu, do zákulisí jakého horského zařízení mohou děti nahlédnout během dětského týdne Jochivo. Zimní Salzbursko s Hydrádiem City.
21: Tipy na zimní dovolenou vám přináší dovolená v Rakousku a salzburská turistická centrála Salzburgerland Tourismus. Proto žijeme. Objevte Lebensgefühl v Salzbursku.
22: Podzim je skvělý s Hitradiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hitradio.

0: Ray Dalton, minuta po půl čtvrté, posloucháte Hit Radio City a Praha i okolí se otřásá. Dominik Bršanský, Andrea Bezděková řeší finance, daně a ekonomiku.
1: To si na to vzali ty pravé.
0: No, no totiž v Praze prý potřebujete nakoupit bytu, hádejte kolik platů. Kolik ročních platů potřebujete ke koupi bytu? Ročních? No ty to víš.
1: 17 ročních platů, přátelé. Jsme druhý nejdražší město Evropy. A já jsem se našla, kdo je ten zlaťák.
0: Našla si, kdo je zlaťák?
1: Já jsem našla, kdo je zlaťák a je to Albánie. Tam jich dokonce potřebují 21.
0: Jo, kdo by typoval Paříž jako my? Před chvilkou díky, že jsi mi to neřekla. Já jsem překvapen teď, přátelé, stejně jako vy. Tu emoci sdílíme. Mm-hmm. Takže no nemáme pozor, to otočeně tu tabulku.
1: Paříž není ani v top trojce. Do top trojky se vešlo ještě Řecko.
0: To není možný.
1: Atény, ano.
0: Takže tam nejdražší bydlení.
1: Tam jich potřebují 16.
0: Jestli fakt myslím, jestli tu tabulku nemáme otočeně, že jdeme od spoda a ono ne, přátelé.
1: Taky pořád pátrátrám po té Paříži. No, tak musíme se ještě trošku otáčet.
0: Nebo budeme bydlet u Andrejky. Má to tam velký.
1: To bude. Zvu vás na návštěvu.
0: Já se postarám o playlist, jestli můžu. I vám cestou z práce. Čum! Bavam, bavam.

0: 15 hodin 38 minut. Posloucháte Hitradio City, který by se snad rozdal. To je nemožné.
1: Hitradio City vám beze brunch. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: Možná to znáte. Slíbí vám zaměstnavatel benefity, naláká vás do práce na něco. Co slíbili, Andrejko, tobě, že jsi tady s náma?
2: Benefity. Spoustu kvalitního humoru.
0: Tak to ti dáváme a ty nám.
2: A to musím říct, že tady splňujou. Tady co slíbí, to dodají.
0: Akorát jeden benefit nemůžeme doručit a to je City Brunch, protože ten dáváme my a to vám. Jak na to?
2: No stačí se jenom zaregistrovat na našem webu hitradio.cz. Dneska jsme například byli na finančáku. Přátelé, to bylo radosti.
0: Takhle, náhoda to asi není. Tuším, že na finančním oddělení a ještě vejš tady v té budově si to chtěli pojistit.
2: Možná od nich všichni ještě budeme něco potřebovat.
0: Popejte na finančáku. Mňam.
3: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: šíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
11: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
12: 一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
11: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Na byte podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
15: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
17: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
18: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
19: Chceš být nejoblíbenější člověk v Cancu? Vyhraj City Brunch pro 20 lidí. Croissanty, koláče, čerstvé ovoce a dobrá káva. A to všechno u tebe v Cancu. Registruj se na webu Hitradia City. Každé úterý a čtvrtek vyráží City Brunch do dalšího pražského týmu. City Brunch s Globusem. Zlepši si náladu.
20: Branche z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
21: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

0: Za 10 minut 4. hodina. S váma to letí, doufám, že i s náma. Zdraví vás, Andrejka, taky Dominik. Koukáme se Luzce, která má zprávy pod ruce, prý pokračují v Praze povolební vyjednávání. My jsme si vlastně po volbách, o volbách ještě nepovídali.
1: Byli jste volit? Byl jsi volit?
0: Jistě!
1: Takže, bavili jsme se tady o tom, že je to vlastně trošku stresující půda. Přijdete do absolutního neznáma, 1000 dveří, nevíte, do kterých vkročit. Já jsem to extrémně prožívala, byla jsem tam sama. Bušilo mi srdce jako blázen, abych všechno vložila do té správné obálky, abych zaškrtala správná políčka. Jako fakt jsem to prožívala s velkým adrenalinem.
0: A to mě zajímá, jestli jste to zaprvé prožívali jako Andrejka a taky přemýšlela si, co na sebe u toho?
1: Na to nezbyl čas. Aha. A to jediné a možná poprvé v životě jsem vůbec neřešila.
0: Poprvé v životě. V teplákách, ale správně. Tak to máme rádi.
1: Ano.
0: Blink 182, docelý, hezké odpoledne.

0: Na Hit Radio City Shakira a Burna Boy. Jako to počasí venku, i hity a rytmy, které tu slyšíte, jsou samý překvapení. Za chvilku zprávy, ale teď s Lucí na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Stále počítejte s komplikacemi a kolonami kvůli dopravním nehodám, pokud jedete od Záběhlic dál na Černák. Zdržení je minimálně půl hodiny a popojíždět budete i od samotného Černáku dál do Kbelské ulice a na výjezd po D8. Přerušovaná kolona je na Pražském okruhu na úrovni Jesenice, a to směrem k letišti. V opačném směru si krátce postojíte na úrovni Jinočan a Ořechu. No a plní se už také Bubenecký tunel směrem na Troj nebo Dobřížská ulice dál směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítěz voleb STAN sešel dopoledne s Prahou sobě. Lídr Adam Scheinherr po schůzce řekl, že by preferoval na pražském magistrátu koalici ze STAN a Piráty.
10: Jsou tady možnosti nějakých dvou uskupení, dvou koalic, jedna se Spolu a STAN a jedna s Pirátama a STAN. Pro nás jsme předali, že by pro nás byla lepší ta varianta z Piráty.
1: Týmy starostů a Prahy sobě se podle lídra STAN Petra Hlaváčka znovu sejdou na konci tohoto nebo na začátku příštího týdne a také zopakoval, že jedná primárně ze Spolu. Sněmovna bude moci dnes na první schůzi po komunálních volbách opět jednat až do noci. Až na druhý pokus to prosadila vládní koalice. První neúspěšný pokus totiž anuloval ministr a poslanec ANO Lubomír Metnar odkazem na své nefungující hlasovací zařízení. Papež Lev 14. je v nemocnici. Podstoupí tady operaci, při kterému ještě dnes bude odstraněn plicní uzel. A pro 71-letého papeže se jedná o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. Kvůli operaci zrušil audience do 20. října.
11: City Extra.
1: Palác českých srdcí, dějiny domu a dějiny v domě. V obecním domě vzniká stálá interaktivní expozice o historii této stavby. Budou vytvořit LED panely, dotykové obrazovky a audiovizuální technika, která bude reagovat na pohyb návštěvníků. Techniku pak bude možné využívat i pro jednorázové akce a obsah výstavy bude možné snadno doplnit. Dnešního večera zůstane postupně většinou zataženo, přidat se může slabý déšť. Ten by měl ráno ustávat, ale čeká nás teplejší noc kolem 10 stupňů, to jsou i ranní minimální teploty, a zítra přes den 15 až 17 a většinou proměnlivá obloha.
12: V Česku je spousta metropolí, jen jedna má ale metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Andrea.
0: a přejem krásné úterý. 3 minuty po 4. hodině. Nazdár.
13: Nazdár.
0: Tak už jsme probrali ty naše dýně.
13: Ale to pořád není všechno.
0: To ne, my s vámi chceme totiž něco hrát. Co nás čeká v téhle hodině? Klasicky nepoužitelní. A ty si to začni trénovat teď. My si s Andrejkou vždycky otázky trénujeme. Berte to jako takovej spoiler.
13: Špunt ze šampusu. Řekněte si to 10krát po sobě. No?
0: A my použijeme stejně jinou otázku.
14: Hit Radio City.
0: Dámy, ano, David, posloucháte Hit Radio City.

0: teda. To by znělo na svatbě krásně. I tu na Hit Radio City rozdáváme, k tomu se dostaneme 10 minut po čtvrtý. S vámi Andrejka i Dominik a kamarádi. Dostali jste... Než se připravím, jsem mohl třeba předtím
1: jsme
0: připravit.
1: Jsme napjatí.
0: Dostali jste někdy like na Instagramu od známé osobnosti? Takhle. Já na ní koukám zrovna.
1: Vážně, byla jsem mezi nimi.
0: No, já si to pamatuju a moje láska pochopí, Pavlínka doma, která určitě poslouchá, tak já ty bláho. To jsem začínal na Instagramu,
1: wow,
0: jedno z prvních videí.
1: To je krásný.
0: A je to takový... Akorát člověk si tam projektuje nějaký vize, které neexistují. A já jsem si říkal, ty ona na mě teď myslí. Třeba dvě hodiny potom, jo? Ona určitě ten like
1: já
0: řeší.
1: Já jsem tě měla a mám tě v hlavě do dnes.
0: To podívej, se nedivím.
1: Podívej, do jaké blízkosti jsem se ti dostala.
0: Blíž už to nejde. No tak vidíte, řekni nám ty ze své pozice, já se ani nebudu pokoušet, koho já jsem lajkoval, ale ty, když jako někomu dáš like a neznáš ho, proč?
1: No, tak za... Jako kolikrát v tom samozřejmě nemusí nic debate, ale
0: no
1: ten moment toho okouzlení, pobavení tam proběhne. Ale je to takový vzrušující, to je pravda.
0: Takhle, teď si říkáte, jasně ne s Andrejkou v rádiu, ale já se teď o tom bavím, ne že bych si vzpomněl na to, že jsi mi dala 3 roky zpátky like. Od té doby ani jednou.
1: Ale to je hrozně vlastně krásný, když si uvědomí, že možná jsme opravdu... Já konkrétně tobě nadělila like a tebe to takhle potěšilo. Mě jeden like, teda musím říct, taky potěšil.
0: No.
1: A snad mi promineš, když ti teď nebudu trapně oplácet tuto službu.
0: To by se nabízelo.
1: Tak mě takhle potěšil like od Leoše Marše. A já si pamatuju, že jsem si to print screenovala a okamžitě jsem to posílala bráchovi s úplnými ovacemi, že podívej se, co se to právě stalo.
0: Tyjo, já teď mám období, že ať udělám cokoliv, tak každý si myslí, že se ho snaží napodobovat a naběh jsem si, nedivím se, hodně věc mám v minulosti a připodobňováním se, ale já jsem od něj taky párkrát dostal like a on ho vzal za 30 minut zpátky, že najednou tam nebyl u toho videa, ale zatím zase já měl příběh svůj, jenom svůj, on si řekl, že jsem dobrý a pak mu došlo, jak moc jsem dobrý. Kdo vás olajkoval, pošlete profily, my vytahujeme telefony, jdem lajkovat každýho z vás, kdo poslouchá.
1: Takzvaně metoda povolit přitáhnout.
0: Gary Halliwell, ať venku jakkoliv, Raining Man, takhle z rádia, to může být vždycky.

0: se podíváš.
1: Ale musíte očima, stačí slyšet. Tady jsme. Pikabu. 16 hodin, 19 minut. A bafnem na vás i s tím, co můžete vyhrát. Andrejko.
2: Jsou to, přátelé, dva vouchery, 2000 vouchery do Národního divadla.
1: Byla jsi tam někdy?
2: Dlouho jsem nebyla. Dlouho.
1: Počkej, a vůbec někdy jsi byla teda na něčem?
2: Byla jsem jednou, jedinkrát.
1: No já ne, teda máme kolegu ještě třetího, Vincenta, ten říká, že je her z Národního divadla.
2: A nepozval takový... ještě, já mu to nevěřím.
1: Já jsem ho taky neviděl na prknech v Národním, každopádně můžete to za nás očíhnout, pokud napíšete na 777-937-777, jsem nepoužitelný. 10 otázek.
2: A 10 špatných odpovědí.
1: Čekáme na to, pojďme hrát. Teď můžeme.
3: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
5: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
3: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
6: Velkolepý.
3: Natočím to.
6: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
3: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
7: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
8: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
9: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
10: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
11: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
12: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
13: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
14: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
13: No nekecej.
14: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
15: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
19: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
18: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
2: No to není možný.
18: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Pozor, přijíždí
20: dýňová sezóna.
21: Na farmě Vraňany je vše bez znamení dýní.
20: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
21: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
20: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
21: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
20: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
22: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
23: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
24: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
23: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
24: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
25: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
23: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
26: Opět krásy zimního Salzburska s Hydrádiem City. Poslechni si podcast Salzbursko na našem webu a vyhraj dvě noci v oblasti State Johann v Salzbursku pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, včetně skipasů na dva dny. Napiš do formuláře na našem webu, do zákulisí jakého horského zařízení mohou děti nahlédnout během dětského týdne Jochivo. Zimní Salzbursko s Hydrádiem City.
27: Tipy na zimní dovolenou vám přináší dovolená v Rakousku a salzburská turistická centrála Salzburgerland Tourismus. Proto žijeme. Objevte Lebensgefühl v Salzbursku.
28: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
29: Hit Radio.
30: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City. Mark Gember, máme 16 hodin 32 minut. Už dvě minutky sklus.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Že tady jedem na čas. A taky jsme vybrali Jirku, který, přátelé, zrovna stojí u pokladny, má zaplatit, dává věci na pás a já jsem mu zavolal. Ahoj Jirko.
2: Zdravím, zdravím. Já ještě nejsem u pokladny, respektive jsem u samoobslužní pokladny. Já tady pracuju sám.
0: Ty pracuješ v tom obchodě?
2: Ne, jakože pracuju za ty pokladní.
0: Jo, takhle. Jo, rozumím. Protože vždycky u těch samoobslužných je ještě jeden dozor.
2: Ne, já to nejsem. Já bych si tady chtěl něco koupit.
3: Takže ještě předstíráš, že se vybíráš vejkačky, lízátka a podobně.
2: Ne, já jsem u samoobslužní pokladny a ťukám to tady.
0: Ťukáš, tak v lidu my počkáme, my ti mezi tím jenom řekneme, jo, prosím tě, Praha počká, nic se nestane.
2: Pohodě.
0: Jde se dotázek.
2: Já zvládnu hodně věcí najednou.
0: No, Andrejko, co může vyhrát?
3: Tohle to není vůbec jednoduchý multitasking, ale čeká tě 10 otázek a nás doufám, že od tebe čeká 10 špatných odpovědí.
2: Dobře.
0: Co jsi skoupil?
2: To ještě není ono. Pečivo.
3: Jo. Pečivo, nějaký pomazánkový máslo.
2: To ne, to nejím.
0: To se váží dlouho, co? Pečivo. Musíš vybrat, to nemá kód.
3: Máš dýni?
2: Nemám.
3: Hokkaido?
0: Nemám. Nic, no tak to musíš nějaká výzdoba doma. Já
3: se a co bude
0: dívám.
3: K večeři teda?
2: K večeři bude pečivo.
0: Pečivo, rohlíky na volko.
3: Jo.
0: Ježíš, ty jsi vybral.
2: Já nic nevařím.
0: Hele, kolik položek zbývá, jenom ať víme, tak jako plus minus.
2: No takhle, jako vy fakt na mě čekáte, jo? No, já už to mám zaplacené, dávám do tašky.
3: Takhle, nejenom my.
2: Jo, tak zdravím Prahu a já si teda ještě uklidím věci do tašky.
0: Pohodě, já jenom řeknu za
3: vůbec chvupu. Na tebe nechceme tlačit.
0: Ne,
2: to jsem rád.
0: Maria,
3: snad se to pečivo do té tašky vejde.
2: Jo, už mám všechno vyřešený, hele.
0: Já se bojím, že teď, jak jsi to začal sbírat, tak jsem se bál toho, že přijde zvuk vraťte zboží na pás, vraťte zboží, ať to může zvlášť. Dobrý? S tím bývá největší problém. Tak jo, už nám končí i podkres dokonce, i pro ten pult medlouzí. Jsi připravený hrát?
2: Jsem ready.
3: Jdeme na to, jo?
0: Já, víte, co je prdel? Já nemám nachystaný stopky ani. Já tady melu.
3: Takže teď už nás zdržujete oba teda. Já snad správně přečtu text.
0: Začínáme. Za 3, 2, 1, teď.
3: Doplň text písně, Jožin.
2: Nula.
3: Jaký zvuk udělá špunt ze špuntu?
2: Jabko.
0: Hele, nechcete si to vydvarat ještě jednou celý, když už to máme takhle uvolněný, co říkáte?
3: Jo, pojď.
2: Dobře, klidně můžeme ještě jednou.
3: Špunt ze špuntu, ale hezky se zareagoval.
0: Teď jsem zařval jak Jílková v kotli.
3: To je dneska hrozný bordel. Tak jdeme znovu, jo?
0: Za 3, 2, 1.
3: Doplň text písně Jožin z?
2: Nula.
3: Jaký zvuk dělá špunt ze šampusu?
2: Jabko.
3: Kolik strun má klasická kytara?
2: KFC.
3: Kdo režíroval film Pelíšky?
2: Lidl.
3: Jak dělá hladové prase?
2: Auto.
3: Kde se konala poslední letní olympiáda?

0: Ukladna.
1: Zaspívej píseň ze Lvýho krále.
0: Značka.
1: Kolik dní má běžný víkend?
0: Strom.
1: Kdo zpívá hit Boky jako skříň?
0: Silnice.
1: Udělej zvuk policejní houkačky.
0: Uf.
2: Hele.
1: To byl šok.
2: Naši posluchači poslouchají díl podcastu. Tak na to jsme to jako nadehnali tvým časem, protože ten není vůbec špatný, je úterý a je rekordní 29 vteřin.
1: Oh.
0: Co?
2: Teda?
0: Co?
1: Tak na to, že jsi odbavoval pečivo.
0: Už jsem byl z obchodu pryč.
2: Na to, že nemáš dýni, tak já se nedivím, už fakt tady vysílám.
1: Na to, že budeš dneska večer hladovej, protože nemáš co k večeři.
2: Bez dýně. Měj se krásně, zůstaňme ještě na telefonu. Vy ostatní, dobře. Rozchod, máte nárok na volný čas pro sebe teď.
3: Nepoužitelní z Hit Rádia City. Ale ať vás doprovázejí ty hity. Blondie a Maria. Už mlčíme.

0: Dandy, Maria a bezstarostná jízda. Díky, že jedete s náma, vaše Hit Radio City. Za námi nepoužitelní Jirka mezi tím založil rodinu, nakoupil, uspal děti, rozvedl se, další svatba, hypotéka, ale zítra ve stejný čas na stejném místě máme tady dvě poukázky do Národního divadla. Za chvilku i s dalšími hity.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
3: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
7: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
8: Ale tohle vypadá dobře.
7: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
8: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
7: Vypněte obrazovku.
9: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
7: Rezervace na restaurantweek.cz.
10: Tomas Arsov.
11: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
10: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
12: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
15: Gravitrax Spider-Man!
16: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
15: Když stavebnice, tak Mironet!
16: Klikni dvakrát!
17: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
18: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
19: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
20: Tohle nebude jen výhra roku. Tohle bude životní výhra. Na Hit Radio City ti zařídíme

0: si ve hře. My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ.
2: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.
0: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit

0: Honza za pár minut. Je tady celá, ale jeden hit ještě chceme stihnout. A tak jenom s Andrejkou rychle na Hit Radio City podíváme se na zprávy, co se tam chystá. Mě zaujalo, že Praha přitvrdila v kontrolách hlučných aut a motorek. Máš hlučný výfuk?
1: Ne, já mám elektro, já jezdím po špičkách.
0: Tak, no, jsme chtěli rychle a teď máme čas, můžeme vydechnout. Bibírek se za chvilku na cesty, hezké odpoledne.

0: vteřin do celý. Posloucháte Hit Radio City. BB Rexa tady se čekat nebude, jenom na těch cestách.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Je to tak, kolony se stále táhnou od jižní spojky, respektive už od příjezdu po D1 od Průhonic a dál pak na Běchovice a Černý most popojíždíte minimálně 45 minut. Kolony pak pokračují z Černáku na Kbelskou a na výjezd po D8. Zdržení kolem 10 minut hlásíte v Bubeneckém tunelu směrem na Troju, popojíždí Baranďák a Dobřížská ulice. No a z více auty stále počítejte také na pražském okruhu na úrovni Jesenice směrem k letišti a v opačném směru na sjezdu z D5. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Praha přitvrdila v kontrolách hlučných aut a motorek. Nový mobilní hlukoměr policisté využívají zhruba měsíc a první výsledky ukazují, že většina kontrolovaných vozidel překračovala povolené limity. Detaily má mluvčí magistrátu Vít Hofman.
11: U několika vozidel hlídky identifikovaly nedovolené zásahy do výfukového systému, případně také absenci některých jeho částí. V těchto případech policisté odebrali osvědčení o registraci vozidla, zakázali pro nezpůsobilost další jízdu a vozidlo bylo majiteli následně odtaženo.
1: Od začátku září do začátku října proběhlo celkem 19 kontrol a pouze dvě z nich neodhalily žádné nedostatky. Zemědělská půda kvůli degradaci nezachytává vodu. Dokáže zadržet pouhých 60% vody, kterou by zachytávala, kdyby byla zcela zdravá. Zlepšit kvalitu půdy i retenční potenciál může takzvané regenerativní hospodaření. To ale vláda zatím nepodporuje. Píše to web ČT24. Letiště v Norimberku je opět otevřené. Dočasně mimo provoz bylo podle agentur kvůli letadlu turecké společnosti, které omylem vyslalo nouzový signál. Stroj ani cestující a posádka nebyly v nebezpečí. Spekulace ohledně dronů se nepotvrdily. Jakub Menšík vypadl na turnaj Masters v Šanghaji v osmifinále. Český tenista prohrál s Francouzem Arturem Gueyou 6-7, 4-6. Vyrovnaný první vzájemný duel 21-letých hráčů rozhodl jediný break ve druhém setu. V průběhu večera postupně zataženo, přidat se může slabý déšť nebo přehánka. Déšť by měl kránu ale ustávat. Teploty kolem 10 stupňů, to jsou ranní minima. Zítra odpoledne o něco tepleji, 15 až 17 a většinou polojasno oblačno.
12: Tam co za tebou, kolony.

0: 5:03 k tomu. Všechny vás zdravíme a zajímá nás, kdo dneska vrazil tak jako cibule do ulic.
1: Jako cibule, jakože nabalenej a dneska tady sedíš jenom v trenkách?
0: Jakože odhazuji, před Andrejkou odhazuje každý vrstvy.
1: Já už se ničemu nedivím.
0: Hledal jsem jenom ten důvod, jak to zdůvodnit. No ale ne, v kolik si vyrážela...
1: Házíš to na chudáka cibuli.
0: Podívej, na tu moji cibulku chudáka malinko.
1: Mě se na nic neptej, já jsem ochotná pro módu trpět. Hodně, malý boty, krátký bundy. Už jsem z toho trošku povyrostla, ale když se mi něco hodně líbí, tak pořád zkousnu ledasto.
0: Tak vidíte, až se budete potit v té péřovce, co jste ráno vyšli, vzpomeňte na modelky. Jak volí trpění, jaká zima. Hit Radio City. A nějaké hity, to jo, to zase jo, Green Day, Na cestu z práce. Hezké odpoledne, Praho.

0: 5 hodin 12 minut, David Guetta na Hit Radio City. Hele, je to všude samej Instagram a teď i v rádiu. No, jak to může dopadnout, když dvě influ sedí naproti sobě, že?
1: No, jak asi.
0: Hele, jsou tam novinky. Lze prý komentovat fotkou cizí příspěvek, to doteď nešlo a ty ses o tom teď přesvědčila nedávno.
1: Ano, mně přišla zrovna příjemná fotečka jednoho pána, který komentuje, ten má strašně volného času, protože on komentuje profily podle mě všech lidí, kteří na Instagramu fungují.
0: Takže já jsem taková socká, že mě ani nekomentoval nic, já jsem se na něho díval, že ani jako mě ten čas nevěnuje a nepošle mi tam.
1: No, on se věnuje spíš ženám. Ty jsou v jeho hledáčku. Možná, kdyby ses nechal trošku delší vlasy.
0: Ale zajímavá další
1: si fous.
0: Myslíš, že by to šlo?
1: Hlas máš příjemný.
0: Ono v té funkci je zajímavý, že ta fotka byla rozmazaná, takže pokud by poslal třeba jako komentář, ne on konkrétně, ale kdokoliv vám jako komentář něco, co by nemělo spatřit světlo světa, ani světlo takový.
1: Chudák, ale já jsem tam viděla, že tam posílal obličej.
0: Byl to, je.
1: To byl obličej a ani Instagram ti ho nechce povolit.
0: A to už je blbý.
1: To už je blbý.
0: Abrakarabra, zakryjem to. Ale jde na to kliknout a uvidíte pravdu. Další novinky na sítích za chvilku.

0: Ariem na Hit Radio City 5 hodin a 20 minut. Hezké odpoledne. Vám přeji Andrejka a taky Dominik. Hele, vzhledem k tomu, že teď je na Instagramu více lidí, co tvoří, než sleduje, tak vlastně budeme mluvit minimálně v Praze více na lidi, co se týče tvůrců a těch změn v algoritmu na Instagramu.
1: Ano, jdeme vás trošku přivzdělat v těch Instagramech.
0: Protože zase je nový algoritmus.
1: Takhle, pokud a to je téma.
0: Být influ, přesně tak, to je vždycky téma, pokud nebudou mít čísla vaše spolupráce, svěďte to na nový algoritmus, protože furt nějaký novej, jo, to já jsem kdo dělal
1: se,
0: furt.
1: A kdo se v tom má vyznat? Ergot.
0: No asi my už
1: tak
0: teď.
1: Tak pojď, zorientujme se.
0: Ať jsme napřed všichni, kdo posloucháme Hit Radio. Algoritmus je teda novej a teď nepodporuje jaký videa, jaký reelska. Za prvé, když je text ve videu moc krátkej.
1: Mhm, že si žijíš pořád dokola.
0: Mhm. Nebo krátká reels s hodně textem, taky furt dokola.
1: Mm-hmm.
0: Taky si znáte, možná je tam 5 vět a to video má 2 vteřiny, takže vám jede furt dokola. Tím pádem je to, jak kdybyste se na ně podívali 300krát a tomu dotyčnému to nahání lajky. No a jakákoliv reels, který se snaží donutit člověka koukat dokola, teda budou zrušený.
1: Prostě vždycky, když vymyslíme způsob, jak na ten algoritmus vyzrát, hoděj nám do toho vidle.
0: Sice ty vidle letí dlouho, takže my už se přizpůsobíme, ale než nás bodnou, my už jsme tam.
2: Dva plus jedna zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
4: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
8: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
7: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
8: To musím mít!
7: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
8: tak Mironet! Klikni!
9: Trenírkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
12: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: firmanazážitky.cz.
16: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
20: Máme pro vás bezva plán.
19: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
20: První, druhý, klidně třetí.
19: Máme i skluzavky pro malé děti.
20: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
19: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
20: Aquapalace Praha.
19: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
21: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
22: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
21: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
23: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
24: Šéfe, došel matroš!
25: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
26: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
27: Máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
28: Zdravím, zdravím, dobré ranko. No my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takovej super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu, kámoš si na to ještě sedl. No a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty, takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiči to potom platili.
27: Zvyknul sis, že když něco posperuješ, tak to dáta zaplatí, jo.
29: A mně se líbí, že už takhle je to blbej nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
27: Jako, no blbej, jako v tu chvíli já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo. Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná i teďka skoro ve 40.
26: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: My všichni vidíme, to je jedno Rilsko, John Hamm a jak si jede Kato a John na Hit Radio City.
1: Svatba na zámku.
0: Hele, Andrejko, vyprávěla jsi někdy někomu pohádky?
2: Ještě zatím ne.
0: Já myslím, že by ti to šlo.
2: Myslíš?
0: Zkus to.
2: Byl jednou jeden zámek.
0: Já se jdu roztéct. A co ten zámek? Povídej.
2: Povídej, co dál. A ten byl lemovaný samými barevnými, celoročně kvetoucími tulipánky.
0: Žádný trny, jenom tulipánky.
2: Žádné trny. Na zahradě bylo spoustu krásných rozkvetlých stromů.
0: Ty musíš někomu vyprávět pohádku, jezdi s tím. A nebo nějakou sebranku, opravdu, já bych to chtěl poslouchat, ale tahle pohádka, o který vám chceme teď povídat, se
2: máš
0: skutečně stane.
2: Máš konec.
0: No jasně, nebo je to začátek. Prostě my na Hit Radio City můžete mít díky nám svatbu. Hit Radio City vám zařídí svatbu snů na zámku Berchtold u Prahy. Obřad, zámecký prostory, jenom všechno.
2: I ubytování. Prsteny.
0: Taky. Od
2: kadeřnice, všechno.
0: Prsteny od I love.
2: Wow.
0: Máme všechny verze, tak ty určitě budou, každopádně hlavně, ať vám ty prsteny sedí, protože je to co na celý život a díky nám.
2: A opravdu se stačí jenom zaregistrovat na našich webovkách, to je všechno, co pro to musíme udělat?
0: Takhle, pokud máte kluka a jste taky kluk, nebo holka, holku, musíte zaregistrovat, ale zatím bohužel legislativa je taková, že svatba z toho nebude hezká akce, jo? Ale pokud jste muž a žena, ano, stačí se registrovat na webu Hit Radio City.
2: Já strašně doufám, že můj kluk poslouchá.
0: Jestli už nemá kluka.
1: Svatba na zámku svatý Havel s Hit Radiem City.
3: Vyhrajte svatbu snů za 300 000 na zámku svatý Havel v Praze. Více na www.hitradiocity.cz.

0: Katy Perry nám prozradila svoje tajemství. Má moc hezký. My pro vás taky máme jedno. Kamarádi, máme jeden zajímavý tip, pokud jste milovníci zvířat. Andrejko?
1: Víte, kdo šéfuje slonímu stádu? Jak spolu sloni komunikují, nebo jak poznávají jednotlivé členy rodinky?
0: Jako my muži podle chobotu.
1: My to totiž zatím taky netušíte, ale česká pražská zoo nabízí unikátní zážitek.
0: Šáhnout si na chobot. Ne, už nechám ten chobot tam, kde má bejt. A pojďme k tomu. Ano, zoo má totiž zážitky a tentokrát i se slony.
1: Vezme vás do zákulisí chovu, kam se běžní návštěvníci ani nedostanou. Čeká vás setkání se zkušeným chovatelem, spoustu zajímavostí a 90 minut ve fascinujícím světě těchto majestátních zvířat.
0: To jsou krásný zvířata.
1: To jsou krásná slova.
0: Ano, zatleskejme Andrejce za tato krásná slova.
1: A víš, že to, že se říká, že máš paměť jako slon, není žádná fáma, ale je to pravda.
0: Je to pravda?
1: Paměť mají absolutně fenomenální a pamatují si úplně všechno do konce života.
0: A když se na to někdo ptal, nebo? Můžete se jich zeptat v té pražské zoo, mrkněte na jejich zážitky.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Vánoční večírek nebo firemní akce? nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, s MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
18: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
17: a poctivé pivo z místních pivovarů.
18: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
17: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
19: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
20: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
21: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
22: Zíjen mizí rychle, ale City Brunch ještě stihneš.

0: Happy Brunch s Globusem. Zlepši si náladu.
1: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
0: Hity ti na City hrajeme každý den. Svatební pochod na zámku ti ale zařídíme jenom jednou. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold a prsteny od Alo Diamond. Registruj se na našem webu. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Krátce před čestou podsta všem mileniálům. Jo, to byly tenkrát časy.
1: Takhle se zahodil. Je pravda, že už Miraj není úplně nejmladší, ale pořád mu to píše výborně.
2: Má na co vzpomíná ten Miraj, na co jsme ve flíčku hráli v garážích tenkrát.
1: Doufám, že i vy na nás po dnešku budete vzpomínat jenom v dobrém.
0: My jsme ta nová generace, i když jako věkově sedíme, tak taky budeme na plakátech v pokojíčku,
1: taky,
0: doufám.
1: Taky. Já si tě jdu hnedka vyčisknout a jdu si tě tam lípnout.
0: Stačí ten like od námi osobnosti. Posílejte ty účty, my budeme do zítřka lajkovat.
1: Do zítra a zítra si to vyhodnotíme.
0: Od tří, čau.
1: Ahoj.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu. Let's go.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte na sjezdu z D1 na Pražském okruhu na úrovni Jesenice, ale také na příjezdu D1 zhruba od Průhonic dál do centra metropole a z okolí Černáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
6: Franto, co pak všechno se dá sušit?
7: Ovoce, houby, bylinky i maso.
6: A tvůj bůček?
7: Ten už nestihneš.
8: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
9: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv a přeje Lucie Daňková. Výsledky víkendových obecních voleb byly dnes odpoledne vyhlášeny ve sbírce zákonů spolu se sdělením o zvolení 5 senátorů už v prvním kole. Od zítřka do pátku 23. října plyne lhůta, kdy bude možné regulérnost průběhu a výsledků napadnout u správních soudů. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a jsou k němu sfalšované doklady. Odpad bude vrácen do zahraničí a případem se dál zabývá policie. Rybáři na jihu Čech odkládají kvůli suchu výlovy na listopad. Výjimkou je rybník Kaňov u Třeboně, kde zatáhli sítě tento týden. Nedostatek vody je znát i na sádkách. Většinu podzimních výlovů proto rybáři posunuli o 3 týdny. Stovky lidí v Hongkongu stály ve frontě, aby si prohlédli obraz kaštanové stromy v květu Vincenta van Gogha. Veřejnosti byl nepřístupný více než 60 let. Dílo bude 18. listopadu vydraženo v New Yorku. Jeho cena by podle odhadu mohla dosáhnout na 4 miliardy korun, což by znamenalo aukční rekord za jeho dílo.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
2: Postupně zataženo v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku místy občasný déšť a během noci oteplování. Ranní teploty v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě kolem 5 stupňů a méně. Zítra pak proměnlivá oblačnost, místy přehánky, nejvyšší teploty od 14 až 18 stupňů a mírný severozápadní vítr.
12: Krásný večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi Kateřina Pechová a doufám, že máte za sebou příjemné úterý a hlavně dost sil na to nejlepší z 80., 90. a milénia. Startujeme právě teď a to společně s Erasure.

Cranberries s námi v éteru Hit Radio. Přeju krásný večer. No a zdravíme do stojícího Brna. Ano, v Brně den po volbách skolabovala doprava. To je prostě tak, jo, čeká se s těma nepříjemnostma až na poslední chvíli, no a pak jich je ale strašně moc, že jo. Mně se na té celé situaci nejvíc líbilo vyjádření brněnského ředitele nebo šéfa ředitelství silnic a dálnic, který řekl, že je sám zvědavý, kudy lidi pojedou, což prostě chcete slyšet od někoho, kdo to má víceméně na starost, jo. Takže pokud právě teď stojíte v koloně, tak držím pěsti, mám k tomu ty nejlepší hity, jo, takže to vám trošku zpříjemníme. Co jsem tak dneska pochopila, tak třeba dokonce budoucí primátor šel na koaliční jednání pěšky. Tak vidíte to, no, dotýká se to úplně všech, ale myslím si, že vás to asi moc neuklidnilo. Třeba pomůže Enrique Iglesias. Would you dance?

0: Caught in the Act, to jsou Love is Everywhere, k tomu posloucháte Hit Radio. Krásný úterní večer, 18.18, krásný čas, jo, doufám, že už jste doma. Vy, co jste ještě na cestách, případně vy, co jste v práci, tak hlavně, ať vám to utíká, nenechte se vystresovat, jo, teď už je druhý den pracovního týdne a ono se to nasčítá, jo, ono se to vůbec nezdá, ale nasčítá se to. Tak doufám, že zvládáte s úsměvem na rtech. No a samozřejmě k tomu pokračujeme v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Čeká nás Bryan Adams, čekají nás Black Eyed Peas a taky tohle, to určitě znáte. Desireless a Voyage, Voyage, už za chvilku do uší.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Tomas Arsov.
8: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
7: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
9: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Trenírkarna.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
17: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
18: No to není možný.
17: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
19: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
20: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
21: Lidi mají ruce v kapsách? Ale oči do kořán. Stojí, koukají a pak se ptají, jestli fakt skáčeme pořád. No jasně, říjen je měsíc, kdy se víc kouká, než běhá. A to nám vyhovuje.
20: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Gabala z Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
18: Máme pro vás bezva plán.
15: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
18: První, druhý, klidně třetí.
15: Máme i skluzavky pro malé děti.
18: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
15: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
18: Aquapalas Praha.
15: Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
22: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
23: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
22: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
23: Cože?
22: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsný systém je Repono. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repono.cz.
24: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
25: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálad. Jsme tvoje Hit Rádio.

možná si pamatujete, jak byl vykraden Louvre. Jo? Pařížský Louvre, no protože jednoduše heslo ke kamerám bylo Louvre, což my ajťáci samozřejmě dobře víme, že je blbost, jo. Tak pozor, může být i hůř, ačkoliv bychom to asi netypli, tak prosím vás, dánský registr obyvatel teď čelí úniku dat 8,8 milionů lidí. Víte, jaký měli heslo? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Já bych chtěla říct, že moje babička má lepší hesla. Jak se to může stát u takhle zásadní věci a instituce, nevím. Jo, asi chyběly na počítačové gramotnosti, tak prosím vás, vy, co máte tohle heslo, pozor, očividně už je to uniklý heslo, tak si ho radši změňte. Jo, posílám je AR. Rytmus.

0: rovina je levá.
1: Chlapkům tím ostrým to nevá.
0: Podvody z poklady proti dle nálady.
1: Hrají se na jinou tortičku na sortu.

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. To klasy na pedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Eurythmics When Tomorrow Comes. Posloucháte Hit Radio. Mimochodem, tomuhle songu je letos 40 let. Toto uteklo, co? Tak vy, co slavíte taky krásných kulatých 40 letos, tak ano, jste stejně mladí, zářiví a neoposlouchaní právě jako song When Tomorrow Comes. Musíte si to jako říct hezky, jo? Žádný stáří. Ne, ještě máte minimálně 40 let do stáří. Přísahám. Přísahám a co taky přísahám je, že i za chvíli nás čekají skvělý hity. Mimochodem, pamatujete si někdo tenhle song? Výborný, když se potřebujete naučit počítat německy Moudou a Ein, zwei, Polizei. Už za chvilku.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
5: dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
10: Lázně Vráž u Písku.
9: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
10: Lázně Vráž u Písku.
9: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
10: Lázně-vráž.cz.
11: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
12: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
13: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
14: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
13: Rodinné oslavy,
14: romantické svatby,
13: firemní setkání
14: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
13: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
14: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
13: Zámek Berchtold.cz. Tomas Arsov.
15: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
13: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
16: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň.

0: Sport.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Chodíte spolu 5 let? 7? 10? A on se pořád neptá.
4: Tak mu pomož.
3: Vyhraj svatbu na zámku Berchtold. Obřad, zámecké prostory, 10 pokojů pro hosty a novomanželský pokoj.
4: A prsteny v kapse.
3: Na kolena si klekne sám. Jak? Registruj se na našem webu a si vehře.
4: My ti dáme místo pro vaše ano. Zbytek si vymyslíte sami.
3: Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.
5: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold. CZ.
6: Alove, česká klenotnická značka diamantových šperků v moderním stylu s precizní ruční výrobou. Alove, s láskou vyrobeno, s láskou nošeno.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: vedoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
1: Tati, kdy bude levnější benzín?
2: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
3: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Krásný večer, 7 hodin, přeju vám fantastické úterý a posílám samozřejmě další hity. Ready? To nejlepší z 80., 90. a milénia. A proto jsou tady právě teď Coldplay. Tak si to užijte.

0: Radio a Atlantis.
1: Posloucháte Hit Radio, hezký večer. A pojďme si říct, že u spousty filmů je pro nás prostě důležitý i soundtrack, jo? I u spousty seriálů, hele, kdo neslyšel nikdy soundtrack Přátel nebo Gilmorek, víme, jo? No a u těch filmů mi to přijde možná ještě významnější. A jeden takový konkrétní film mám na mysli, protože Who You Gonna Call? Ghostbusters. To si asi pamatujeme úplně všichni. Ano, původní Krotitelé duchů z roku 1984 vznikl k tomu legendární soundtrack od Ray Parkera Juniora, Ghostbusters. Jasná věc. Doporučuju, teď navíc, že blíží se Halloween, si to potom i pustit, celý ten film, protože já jsem to udělala nedávno a byl to geniální nostalgický návrat do dětství. No a abych vás tam přinesla aspoň částečně, tak si dáme aspoň ten song, co říkáte. Ghostbusters právě teď.

0: Right. To je prostě král. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, máme 7:45, dobře, minutu po čtvrt, kdybyste to někdo chtěli přesně, jo. Prosím vás, opět mě zajímá jedna jediná věc, respektive, já jsem dneska se ptala na Instagramu lidí, jestli už to pijí, jo, pač nám to prostě jde k nule. A pokud náhodou se trošku stydíte za to, že už to píte, tak buďte v pohodě, protože většina lidí už fakt k tomuhle kroku přistoupila. Takže úplně v pohodě. Žádný stres, no prostě nechcete zmrznout, no, nechcete nastydnout, no. Hele, nepřehánějte to s tím topením, víme, ale jinak, že normálně udělejte teplíčko. A zvlášť takhle večer, jak se člověk zachumlá, že ho přijde domů z té kosy, vezme si třeba deku, jo, možná nějaký teplej nápoj a k tomu to nejlepší pro vaše uši. A to samozřejmě umíme, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvíli Sandra, Clue nebo Dr. Dre a Snoop Dogg.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Tati, kdy bude levnější benzín?
5: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
6: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
7: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
8: Už víš, co máš s tím ramenem?
9: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
8: Takže musíš zase někam jinam.
9: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
8: To bych taky potřeboval.
9: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
10: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
11: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
12: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Sakra! Moje záda.
15: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
16: Zapomeň na nudu, náhod tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpoty sick. Náhod tam rega, vyhrávej mužik.
17: Herna u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
19: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
20: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Irisatelier.cz. Merch pro každého.
21: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
22: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
23: Máme pro vás bezva plán.
22: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
23: První, druhý, klidně třetí.
22: Máme i skluzavky pro malé děti.
23: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
22: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
23: Aquapalace Praha.
22: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
24: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Snoop Dogg s námi na Hit Radio. Hezký večer. Prosím vás, sbírali jste někdo Pokémon kartičky? Já se přiznám, že kdysi dávno, jo? Dokonce jsme měli speciální album, měli jsme i takový ty měnící s bráchou. Velká věc. Jeden čas to prostě bylo naprosto zásadní. No a pokud jste opravdu toužili potom mít je všechny, jo, Garek je Zemo, tak máte možnost. Sběratel Pokémon kartiček, známý jako King Pokémon, teď totiž prodává svoji gigantickou sbírku za krásnou miliardu. Hele, pohoda, no, tak se složíte třeba celý město. Můžete to třeba vystavit, jo, muzeum Pokémonů. A jak by to bylo hezký. No tak dobře, možná si tuhle nabídku necháte ujít. Co si nenechte ujít? To je mistr.

Hitrádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu.

0: Fanarama s námi na Hit Radio. Krásný večer. Díky, že i dnešní večer trávíte s námi, jsme za to moc rádi samozřejmě a doufám, že si užíváte všechny ty songy z 80., 90. a milénia. Já slibuju, přísahám, že skvělý, naprosto skvělý, to bude i za chvilku. Hele, Boston, One in a Million, romantika jak blázen, jo. Tiffany, I think we're alone now. A taky tahle legendární věc. Kung Fu Fighting, Bastup a Karl Douglas už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
14: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
13: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
14: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
13: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
14: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
16: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
15: Rodinné oslavy,
16: romantické svatby,
15: firemní setkání
16: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
15: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
16: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
15: Zámek Berchtold.cz.
17: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
18: Jo, jo.
17: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
18: Co mě zrovna napadne?
19: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
20: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
21: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
0: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
22: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
23: Největší hity, které jsme poslouchali v 90.
24: A většinu z nich posloucháme dodnes.
23: Hit Radio 90.
24: V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz.
23: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Podražila se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Tati, kdy bude levnější benzín?
3: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Osmá hodina je tu, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď korona a baby.

Lucky Business a Peace of My Life. Posloucháte Hit Radio. Mám tady naprosto skvělý příběh. Prosím vás, tatínkové, cením kreativitu. Jo. Jednoho tatínka v zahraničí teď vykázali ze stadionu. A prosím vás, vykázali ho proto, ne že by se třeba špatně staral o svý děti, to vůbec ne. Oni ho vykázali proto, že sebou měl takovej ten dvojitý kočárek pro dvojčata, jo, nebo dvě malý děti, a měl ho ale plnej 48 piv a žádných dětí. On sebou neměl děti, jo, ty na ten zápas nevzal, za to si sebou vzal 48 piv a propašovali tímhle kočárkem dovnitř. Hele, jako takhle, strategie a pokus, výborný, jo, 10 z 10. To, že to neklaplo, to mě samozřejmě moc mrzí. Pánové, aspoň vidíte, že tudy cesta nevede. Kudy ale určitě vede, to je společně s Davidem Bowiem.

0: Whitney Houston v éteru Hit Rádia, hezký večer. A samozřejmě krásné úterý, ačkoliv teploty už se chýlí k nule. První sníh už taky máme, tak doufám, že i tak máte úterý s dobrou náladou a samozřejmě doufám, že pomáhá i to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvíli Ice MC, taky Mike Oldfield, anebo... Skupina Blue a All Rise už za chvilku do vašich uší.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Nová sezóna, nový nebe. Nebe Celnice je zpátky v plné síle. Nový menu, nový zvuk, nový světla. Prostě fresh vibe v centru Prahy. Tak nečekej a zažij nový nebe. nebepraha.cz.
4: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i spodek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
11: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz. rádio.
0: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Slíbení Blue v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. Prosím vás, co nedělat na horách? Mně přijde, že tohle téma, já jsem se upřímně myslela, že už je vyčerpaný. Jo, jako takový to, nechoďte na hory v žabkách. Nebo nechoďte obecně málo oblečený na hory. Protože prostě pak vás zachraňuje horská služba, že jo? Tak prosím vás, nechoďte obecně málo oblečený na hory. Protože prostě pak vás zachraňuje horská služba, že jo? Tak prosím vás, vždycky se to dá očividně trumfnout.

0: jo, Lunetici a máma, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Blíží se nám 9:00, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera a přeju, ať do středy vykročíte pravou nohou. Za chvilku třeba Europe, taky Elton John, a nebo tahle legenda. Za mě jeden z nejlepších songů, co kdy Gwen Stefani udělala. Tak si ho užijte, mějte se hezky a ahoj.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
9: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
8: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukar dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
9: Cože?
8: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsné systémy Repone. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak s

0: CZ.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
3: Lázně Vráž u Písku.
2: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
3: Lázně Vráž u Písku.
2: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
3: Lázně-vráž.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Franto, co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Největší hity, které jsme poslouchali v 90.
7: A většinu z nich posloucháme dodnes.
6: Hit Radio 90.
7: V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz.
6: Hit Radio City.
8: Zlepši si náladu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier.cz. Merch pro každého.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A papák. Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: Firma na zážitky
4: CZ.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak jsem

0: CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
4: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
5: Tak hurá na Vysočinu!
4: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
5: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
4: Skály a vyhlídky, co berou dech.
5: Rybníky, jezera i koupaliště.
4: Aktivní zábava i adrenalin.
5: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
4: Vysočina má co nabídnout.
5: Stačí si jen vybrat.
4: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
7: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
8: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Světlo je měkčí, barvy hezčí a lidi si dávají víc záležet na fotkách. Jednou zleva, jednou zprava a pak ještě jedno. My lamy víme, že září nám sluší. A když někdo řekne, to je hezký, tak máme hotovo. Selfíčko s lamou je prostě pecka.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
3: Sakra!
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
3: House running.
7: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.

0: Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Radio City. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
0: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
1: Tak, najednou je tu nějak víc klidu. Mín běhání, víc zastavování. Lidi se dívají, hladí a mají na nás víc času. Říkají tomu babi léto. Já tomu říkám ideální čas na granulé a mazlení. Jsme tu a čekáme jen na vás. Přijďte za námi do Zooparku Zelčín.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: dostat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Hit Radio.